uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

hodně hličí, to ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

rany. A z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem se snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

βτεζινού, αχ σε σχολείς ποτ πεζινού, σπομέντσι να μου.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů, ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti, jako by lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotína vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotín ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzší bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály Frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na 2 koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně, nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

0: a musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Paří! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi s nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou, budu báci, no, budu báci. Ty myslela, že jsou to honuby, obála se si, no, jak to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogal.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Jedna furt možná a druhá tě hodná.
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No.
3: To je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Jak to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc,

0: hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky Gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
6: Mějte se. Tajterlíky Gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak nazvník vás stále zdraví, paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to vím.
10: Nikdy, přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě, ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až se vrátí korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, mě už to letí a já už letím, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
10: pa, pa, pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit,
11: nebojte. Ale jestli mi někdy zalžeš.
10: To je můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič je to.
11: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsad. Šup!
12: No, tak, ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
12: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat oba droníš, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už doporád ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapečke. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a první republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló,
5: haló. Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky a zvlášť Růženu z Rychlovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka, vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako to se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne. No.
5: Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky. Samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, kavíčko, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Kovářová krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti, no a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomaze.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
5: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
6: zdravím
1: den.
6: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, nepřičujete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásné.
9: No, jak to je pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Já.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Západočeská univerzita vybírá nového rektora. Skončilo astronomické léto a začíná podzim. Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří, uvedl prezident Zelenský. A dnes bude polojasno s teplotami do 19 stupňů. Pěkné středeční ráno. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Západočeskou univerzitu čeká volba nového rektora. Předsednictvo akademického senátu obdrželo 8 návrhů a všechny pro současného rektora a matematika Miroslava Lávičku. Mandát mu vyprší příští rok v únoru. Volbu rektora přibližuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Termín prvního kola volby kandidáta na rektora stanoví předsednictvo akademického senátu na začátku října. Rektora volí 59členný senát, jehož součástí jsou zaměstnanci i studenti univerzity. A pro kandidáta se musí vyslovit 30 senátorů, a to nehledě na počet přítomných.
1: Soutěže Minidron v Klatovech se zúčastnilo 60 týmů ze 24 středních škol. Úkolem bylo mimo jiné provést dron překážkovou dráhou. První místa ve své kategorii obsadili studenti gymnázia v Plasích, střední průmyslové školy strojnické v Plzni a živnostenské školy v Plané. Soutěž se uskutečnila po čtvrté a mezi středoškoláky patří mezi oblíbené, říká z krajského odboru školství Jaroslava Havlíčková.
3: Ten trend získávat nové poznatky v těch digitálních technologiích tady je prostě jasně vidět. Těch soutěžících máme hodně, což jsme rádi, protože dlouhodobě Plzeňský kraj podporuje technické vzdělávání a tady ta soutěž je vlastně jednou z aktivit právě na podporu technického vzdělávání i na motivaci žáků ke studiu technických oborů.
1: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu. Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
4: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený

0: se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
1: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
0: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas. Sport.
2: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se dnes utká se světovou šampionkou z roku 2023, Ruskou Demurčianovou. Počasí. Dnes bude polojasno, zpočátku až jasno, ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozpylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 platí omezení těsně před Prahou. Vozovka je obousměrně zúžená na dva jízdní pruhy. A v Plzni-Liticích přibylo omezení na Budilově náměstí. Důvodem je pokládka optického kabelu. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, začala nám středa s datem 23. září 2026. Na hodinách máme aktuálně 5 minut po 5. hodině. Speciální lepidlo brněnských vědců dokáže slepit kosti i tříštivé zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. To je téma, které otevřeme za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč se nám zdají sny?
1: Protože se kroutíme.
2: Protože my si něco pamatujeme ze dne.
3: Protože si pamatujeme něco starého.
4: Třeba, aby jsme si pamatovali nějakého kamaráda.
5: Kdyby nějaká kamarádka měla narozeniny, tak abych si si vzpomenul.
6: Sny taky jsou taky vzpomínky takový.
7: Aby jsme měli fantazii.
8: A nebo tam bude něco novýho, že se nám to třeba někdy taky stane ve skutečnosti.
9: Zjistíme, jak byla předtím minulost.

0: Bertám a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je středa s datem 23. září, 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno, zpočátku až jasno a ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na horách do 15 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré a biometeorologická zátěž dneska bude mírná.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pápa, máme 5 hodin a 19 minut. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na CEJTECu VUT společně s chirurgy z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Kovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
1: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
3: Teďka vytváříme záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
3: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
4: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
1: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
3: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
3: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
1: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská teplárenská, která vytápí přes 57 tisíc domácností a většinu firm v Plzni, zahajuje dnes ráno topnou sezónu. Loni to bylo o den později. Jak uvedla mluvčí společnosti Petra Sígrová, dodávka tepelné energie začíná v případě, že průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě následujících dnech. V Plzni dnes bude slavnostně otevřen zmodernizovaný sportovní areál v Černicích. Na sportovišti v ulici Cihelnám přibyla nová hřiště, běžecká dráha a vylepšená je také infrastruktura. Modernizace vyšla na 67 milionů korun a kromě místního klubu TJ Sokol Černice budou sportoviště využívat i žáci místní základní a mateřské školy. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých se jedná o populistický krok. Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci na Šumavě je dnes z provozních důvodů uzavřená. Uvedla to správa Národního parku Šumava. Kvůli opravám čeká na turisty omezení i na lesní cestě Chornice na Stožecku. Potrvá do konce listopadu. Trasy jsou s opatrností průchozí. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Katie Boldrovou 6-2 a 7-6. Předtím vyhrála Marie Bousková. A ještě počasí. Dnes bude polojasno ráno a dopoledne až jasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Tachovsku na silnici 21 u Brodu nad Tichou došlo ke střetu auta se zvěří. Na místě už zasahují policisté a kolona aut se vytvořila na dálnici D5 za Ostrovem u Stříbra ve směru na Plzeň od kilometru 109. Počítejte proto se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Duší zasmušilý muž, který se ve svých básních nejraději zamýšlí nad smrtí. Navenek, komik, jeho žerectví patří k tomu nejlepšímu v divadle Járy Cimrmana. Přední český cimrmanolog Milon Čepelka dneska slaví 90. a za chvilku řekneme víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Srdečný dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 39 minut. Přestože se na jevišti ostýchal, už skoro 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Milon Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jenom hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dneska slaví 90.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
2: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, skoro 7 a 40 minut v Plzni. Dneska můžete od 16 hodin zamířit do výstavní síně 13 na tvůrčí dílnu S jako Solpera. I o ní bude řeč v typech pro volný čas, se kterými přijdeme ještě do 6. Počasí. V regionu dneska bude polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na horách do 15 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, roztrvé podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. Biometeorologická zátěž mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 9 minut schází do 6. hodiny. Hezké ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni můžete od 16 hodin zamířit do výstavní síně 13 na tvůrčí dílnu S jako Solpera. Program se věnuje tvorbě plzeňského grafika a typografa Jana Solpery a nabízí možnost vyzkoušet si práci s písmem a grafikou, a to pro mládež a rodiče s dětmi od 7 let. Společenský život nejen na plzeňských bulvárech připomene koncert Když ženy a muži začaly zpívat společně. Jedná se o komponovaný hudebně literární pořad, který přibližuje vývoj sborového zpěvu v Plzni. Začíná v obřadní síni plzeňské radnice v 18 hodin. Milostný příběh ve velkém romantickém baletu uvádí divadlo J.K. Tyla. Strhující drama La Bayadéra se odehraje ve velkém divadle v Plzni od 19 hodin. Pokud máte rádi filmy, v 18 hodin a 30 minut začíná v Měšťanské besedě v Plzni projekce Tady Vary, milovník, ne bojovník. Mladistvě hravá a hřejivá romance o křehké lásce v šíleném světě se stala absolutní diváckou srdeční záležitostí letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Rokycanech se můžete v 16 hodin a 30 minut připojit ke komentované prohlídce města. Příběhy z předměstí Rokycan vás provede Radek Cinke. Sraz je na Masarykově náměstí před radnicí. V refektáři jezuitské koleje v Klatovech začíná v 18 hodin přednáška historika a archiváře Oldřicha Smoly Jan Lucemburský, otec lepší syna. Dozvíte se mimo jiné, jaký vztah měl Jan Lucemburský k Čechám, Praze a svému synovi Karlu IV. Od nás za chvilku další zprávy a s nimi Andrea Samešová.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňský kraj vyhlásí novou soutěž na dostavbu klatovské nemocnice. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu budou dnes schvalovat poslanci. A čekejte polojasno až jasno, teploty do 19 stupňů. U zpráv přeje pěkné středeční ráno Andrea Samešová. Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu nového pavilonu klatovské nemocnice. Do první soutěže se totiž nikdo nepřihlásil. Kraj proto navýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun, zhruba na 650 milionů. Už to schválili zastupitelé. Cenu ovlivnila hlavně cena ropy a stavebních materiálů. Podle kraje by mělo být vyhlášené nové výběrové řízení už v říjnu nebo v listopadu. V novém objektu vznikne kromě urgentního příjmu i lůžko, pavilon interny, laboratoře a počítá se také s iktovou jednotkou, což je pracoviště pro pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami. Nová budova bude stát v zadní části areálu směrem k bývalé bráně. Ceny dálničních známek by se nemusely v příštím roce měnit. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
3: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Plzeňský kraj chce spolupracovat s regionem Cavado v Portugalsku. Dohodu o vzájemných vztazích schválili zastupitelé. Region Cavado je podobně jako západ Čech průmyslový a podobnou má i socioekonomickou situaci. Cílem dohody je zvýšit konkurenceschopnost obou regionů nejen v Evropské unii, ale i ve světě, uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
5: Spolupráce bude spočívat především v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovace. Samozřejmě také v podpoře různých podnikatelských aktivit, které souvisí například s dopravou, protože region Cavado bude organizátorem dopravy nově v Portugalsku a proto chce čerpat u nás zkušenosti, protože my máme POVET, který nám organizuje veškerou krajskou dopravu.
3: Dohodu o spolupráci by zástupci obou krajů měli podepsat do konce roku. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl hlavně rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má vystoupení na summitu Krymské platformy. Pavel je v New Yorku poslední den, v plánu má i návštěvu výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu.
0: Sport.

0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak na tvrdém povrchu ve dvou sadách zdolala Boldrovou.
1: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není nejrychlejší kombinace.
2: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, zpočátku až jasno, ojedinělé mlhy, teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením počítejte na dálnici D5 na Tachovsku za Ostrovem u Stříbra ve směru na Plzeň. Zhruba půlkilometrová kolona se vytvořila od kilometru 109 a na silnici 27 u Běšin na Klatovsku je provoz řízen kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je oprava železničního viaduktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké středeční ráno, máme 5 minut po 6. hodině. Za chvilku už bude řeč o sportu. V rámci akce Týden hokeje uspořádal oddíl Meteor Třemošná náborovou akci Pojď hrát hokej. A na místě byl s mikrofonem taky náš reportér.
6: Jak se jmenujete?
7: Peťa.
6: Peťa a?
7: Pája.
6: Peťa a Pája, kolik je vám let? Ukazuješ 5 prstů nebo 4?
7: 5.
6: 5 let a bráchovi?
8: 3,5.
6: Bráchovi 3,5, říká maminka. Kluci sami chtěli sem přijít?
8: Petřík chtěl sám a Pája se chytil, že to taky zkusí.
5: Nejen za Péťou a Pájou se vypravíme za pár minut. Hezký poslech.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Má vlasy dlouhý do půl pasu,

0: Komunální volby se blíží, v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Plzeň vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Plzeňského kraje. Dneska se vydáme do Domažlic, tak poslouchejte v podvečer v 17:30. No a teď volíme Petra Jungmana a kalendárium a máme 6 hodin a 13 minut.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. 2 hodiny a 5 minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Dobré ráno, jsme rádi, že jste s námi i v 6 hodin a 20 minut. V Plzeňském kraji je aktuálně většinou jasno nebo skoro jasno, výjimečně mlha, teploty nízko, většinou mezi 2 a 5 stupni Celsia, místy i přízemní mrazíky. No a po chladném ránu nás čeká převážně slunečný den.
1: Počasí.
0: Plzeňští meteorologové slibují jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně i mlha, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na Plzeňsku až 20 stupňů Celsia, na horách by mělo být od 12 do 15 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Optimista ví, že je 6 hodin a 23 minut, ví to i pesimista, ale možná mu to připadá málo. Přejeme hezké ráno. Hokejový klub Meteor Třemošná se soustředí hlavně na práci s mládeží a výchovou talentů. Nejznámějším odchovancem klubu je gólman Aleš Steska, nebo v poslední době brankář české dvacítky, draftovaný letos do NHL Michal Oršulák. Jejich možní následovníci si tento sport vyzkoušeli včera v rámci náborové akce Pojď hrát hokej. S mikrofonem Českého rozhlasu se do Třemošné vypravil také náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tady máš první dáčko ode mě.
2: Děkujeme moc.
3: Jsou tady první zájemci o akci Týden hokeje. Pojď hrát hokej v Třemošné. Kluci, jak se jmenujete?
4: Péťa
3: a?
4: Pája.
3: Péťa a Pája, kolik je vám let? Ukazuješ 5 prstů nebo 4?
4: 5.
3: 5 let a bráchovi?
5: 3,5.
3: Bráchovi 3,5, říká maminka. Kluci sami chtěli sem přijít?
5: Petřík chtěl sám a Pája se chytil, že to taky zkusí.
3: Ne, tady strašíte ty děti, že jo?
6: My je strašíme, rodiče je strašíme. Asi.
3: My se berou za trest. Vy jste přivedli dceru sem na nábor, moc se jí nechtělo, tak proč jste se nakonec tady objevili v Třemošné?
7: No, aby si to vyzkoušela hlavně jenom.
3: Vy jste hrál hokej třeba?
7: Ne.
3: Ale sledujete ho asi, předpokládám, nebo?
7: Nesleduju.
3: Proč zrovna hokej?
7: Nám jde spíš o to bruslení hlavně. Uvidíme, jaký tady budou mít základy a podle toho se rozhodneme, jak dál.
6: A vás poprosím do dvojky kabiny připravit na trénink na suchu. To znamená, jestli má nějaký kraťasy, tepláčky, botasky.
3: Tomáš, jakou by se zeptám, co na děti, které sem teď přichází se svými rodiči vyzkoušet si hokej, vlastně čeká, co klub Meteor třeba možná připravil?
6: Tak nejdříve se musí zaregistrovat, potom od nás dostanou malý dárky, připraví se na trénink na suchu, kde si převezou místní trenéři, udělají s nimi krátkou tréninkovou jednotku. A mezi tím si vezme manažer klubu rodiče, ukáže jim zimní stadion a řekne jim, jak to u nás chodí. Po suché přípravě se děti obujou brusle, helmu, rukavice a vyrazí na tréninkovou jednotku na led.
3: Zatímco asi desítka malých dětí v tělocvičně skáče, běhá, hází míčem, teď hraje vybíjenou, rodiče poslouchají informace o tom, jak to chodí v Meteoru Třemošná.
8: Vlastně, když se koukneme od kabin na ledovou plochu, tak vlevo můžete se dneska podívat, tam probíhá trénink úplně těch začínajících, těch nově příchozích, co k nám chodí, dejme tomu rok, půl roku, nebo přišli teďko v září.
3: Akce Pojď hrát hokej v Třemošné už po několikáté. Celé akci šéfuje Václav Polívka, tak jak jste byli spokojeni v těch minulých letech vlastně? Kolik se povedlo těch dětí sem nalákat a hrajou a působí dál ve vašem klubu?
9: Čísla přesný je velice těžký říct, ale určitě je to akce, která je hodně medializovaná, ví se o ní. A takhle začátkem roku, kdy si děti nebo respektive rodiče vybírají kroužky, tak je to dobrá celorepubliková náborová akce.
3: Meteor Třemošná se zaměřuje zejména na ty mladé děti, na výchovu talentů. Máte dostatek dětí a máte dostatek trenérů vůbec?
9: Je to dlouhodobá práce a musím teď zaklepat, že máme jak trenérský tým, máme dost trenérů, kvalitních trenérů, tak od 2018 ročníku narození dolů, tak se nám daří mít dostatek dětí. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále.
3: Akci Pojď hrát hokej sem do Třemošné přijeli podpořit dva extraligoví hráči Škody Plzeň, Lukáš Strnad, Aleš Čech. Tak Aleši, jaké byly vaše začátky? Kde byly ty první kručky a v kolika letech?
10: No, my jsme vlastně začali v Letňanech spolu dokonce, tenkrát. A vlastně kolik? 3-4 roky?
11: 3-4 roky.
10: Ve 3-4 roky, co nám byli?
11: Jsme s Aleškem vlastně de facto začali první kručky společně a paradoxně teď jsme tady spolu v Plzni, takže máme takovou nostalgickou chvíli teďkon.
3: To byla taky nějaká náborová akce tehdy?
11: Ale vlastně já tam šel kvůli zdraví, já jsem byl těžký astmatik, doporučil nám to známý vlastně rodičům, přihlásil mě vlastně do Letňan a pak to nějak začalo.
3: Jak to šlo, Lukáši, ty první tréninky, vzpomenete si ještě? První kručky na ledě s hokejkou?
11: No, jako spíš mamka, když mi říká, byl takový trošku hyperaktivní dítě, takže já jsem se potřeboval vždycky vyblbnout a to ten hokej jako splnil.
3: Třemošné u Plzně, Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu pavilonu Klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Kraj proto zvýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun na zhruba 650 milionů. Cenu ovlivnila hlavně cena ropy a stavebních materiálů. Kromě urgentního příjmu má vzniknout i lůžkový pavilon interny, laboratoře nebo X-ová jednotka. V Plzni vrcholí přípravy filmového festivalu Finále. Od pátku 25. září nabídne více než stovku snímků, z toho pětinu televizních a filmových premiér a předpremiér. Poprvé bude udělena i divácká cena. Přijedou třeba Anja Geislerová, Pavla Tomicová, Jana Plotková nebo Oldřich Kaiser, Dana Sislová a Petr Kostka. Potvrdila to ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová. V Konstantinových lázních obnoví lázeňský park. Zastaralý pavilon nad Prusíkovým pramenem nahradí nová kolonáda. Upraví se zpevněné plochy a cesty, vzniknou nové zahradní prvky, v plánu je nové osvětlení i mobiliář. Informovala o tom ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková. Práce rozdělené do několika etap vyjdou na více než 70 milionů korun. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala ve 2 hodiny a 5 minut. Dny se teď budou až do začátku astronomické zimy 21. prosince postupně zkracovat. Meteorologický podzim začal už 1. září. Česká boxerka Stella Bašková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do dnešního semifinále kategorie do 80 kilogramů. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně mlha, během odpoledne a večera přechodně polojasno. Teploty 16 až 20, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Uzavírka platí v Havířské ulici v Nýřanech na Plzni severu. Důvodem jsou práce, které potrvají až do konce října. Na dálnici D5 se vytvořila asi půlkilometrová kolona za ostrovem U Stříbra ve směru na Plzeň od kilometru 109. Počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Největší festival architektury v republice, to je akce Den architektury. Jejíž 16. ročník se kvapem blíží. Plzeňský program letos v řadě akcí reflektuje klimatické změny a představuje různá řešení. Na podrobnosti ohledně Dne architektury i na názor, které stavby nebo rekonstrukce se v poslední době povedly i nepovedli, se zeptáme našeho dnešního hosta, inženýra architekta Petra Klímy. Tak poslouchejte po 10. hodině. No a kdo za námi přijde do pořadu Alex a host, to vám řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 39 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva. Stále se věnuje dabingu. V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 6:43, tomu říkám písnička na ráno, ta dokáže člověka dostat do toho správného tempa. Co říkáte, za chvilku od nás taky Hana Zagorová.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně i mlha, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty je mezi 16 a 19, na Plzeňsku až 20 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 15 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
0: No a za chvilku pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Zatím držíme palce, ať na žádného piráta na silnici nenatrefíte a ve zdraví dojedete do cíle.

0: 6 hodin 47 minut. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. A zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Pokračuje středa s datem 23. září 2026. Za chvilku další zprávy a Andrea Samešová.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni začala ode dneška nová topná sezóna. Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. A bude jasno až skoro jasno s teplotami do 20 stupňů. Pěkné ráno u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeňská teplárenská zahájila dnes topnou sezónu. Je to podobný termín jako loni. Teplé radiátory mohly Plzeňané zaznamenat už od začátku týdne, kdy začala společnost na dálku spouštět všechny stanice. Mluvčí plzeňské teplárenské Petra Sígrová vysvětluje, čím se start topné sezóny řídí.
4: Se odvíjí podle platné vyhlášky, podle průměrných denních teplot venkovního vzduchu. Teplárny začínají topit, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.
3: Chodské slavnosti v Domažlicích navštívilo letos během 3 dnů 64,5 tisíce lidí. Vyplývá to z dat mobilního operátora, od kterého si údaje vyžádalo město. A dnes o tom informuje na svých webových stránkách. Z vyhodnocených dat také vyplývá, že návštěvníků, kteří se během chodských slavností zdrželi déle, bylo 34 tisíc a nejvíc lidí bylo v době srpnových oslav v pátek a v sobotu v centru města kolem 20. hodiny. Nejvíce zahraničních turistů přijelo do Domažlic z Německa přes 3200 a zajímavým údajem je to, že více bylo mužů než žen. Jak dále ukázala data mobilního operátora, nejvíce hostů přijelo z Plzně a Klatov. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
5: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
6: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
5: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
7: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, ale můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
5: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili i za benzín. Jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Druhý nejvyšší růst cen nafty zaznamenaly Bulharsko a Lucembursko. Nejméně naopak zdražila v Itálii. Nafta byla v letním měsíci s výjimkou Malty dražší ve všech unijních zemích.
0: Sport.
3: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli po více než 5 letech na ledě pražské Sparty. V dohrávce 3. extraligového kola zvítězili 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo. V předehrávce 11. kola prohráli Pardubice na domácím ledě 4-5 s Libercem.
0: Počasí.
3: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně mlha, během odpoledne a večera přechodně polojasno. Teploty 16 až 19, na Plzeňsku až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové

0: Podmínky během dne většinou dobré a bio na nejnižším prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
3: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení dnes platí u přímdy na Tachovsku na silnici 198 před Mlýncem. Opravuje se tam vozovka. Kolona se vytvořila na dálnici D5 před Prahou. Důvodem je obousměrné zúžení vozovky. Ve směru na Prahu měří kolona zhruba 7,5 kilometru. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tady je rádio vašeho kraje, přejeme vám příjemné středeční ráno, až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky, která nepotřebuje toto ionizující záření. Jak to funguje, to uslyšíte za chvilku. No a pokud právě snídáte, přejeme dobrou chuť a ať tu snídaně taky dobře strávíte.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Která domácí práce vám nejvíc vadí? Za chvilku se zeptáme dětí v rubrice Ahoj rádio. No a mě k sepsání dnešní básně inspirovalo vynášení odpadků. Franta jednou potkal stázku, když vynášel smetí. U popelnic našel lásku ve čtvrtek v 14:30. U odpadků od té doby mívali vždy schůzku. Franta stázku pěkně zlobil, lezl jí pod blůzku. Jednoho dne časně z rána utekla mu s listonošem. U popelnic křik a rána. Po Frantovi dala košem.

0: Jaká domácí práce vám nejvíc vadí?
1: Mejt nádobí.
2: Luxovat.
3: Uklízet.
4: Pomáhat mami se nákupem.
5: Vytírat.
6: Utírat prach.
7: Vyklízet myčku.
8: Vynášet koš.
9: Věšení na věšák.
10: Uklízet nádobí.
11: Čistit záchod.
12: Nenevadí sametat.
13: Nebo

0: Dneska ráno v 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Meteorologa Tomáše Vejvody se ptám na aktuální počasí. Jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak probudili jsme se do velmi chladného rána, kdy se teploty v nižších polohách nejčastěji pohybují v rozmezí od 4 do 1 stupně Celsia, přičemž v údolích teplota místy klesla až k nule a k tomu se na řadě míst vyskytuje i přízemní mráz. Jinak na obloze je jasno nebo skoro jasno a v údolích se výjimečně vyskytují i mlhy.
0: Ano, probudili jsme se a co nás čeká do doby, než zase usneme?
2: Tak čeká nás sluneční den, kdy bude většinou jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a večera může být přechodně i polojasná obloha a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 16 do 19 stupňů Celsia. Na Plzeňsku by mohlo být ojediněle až 20 stupňů a na horách to pak bude v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia. No a vítr očekáváme jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, skoro 22 minut, místo rentgenu, jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak jsme vyvinuli takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači, výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávicího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávicí soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská teplárenská, která vytápí přes 57 tisíc domácností a většinu firem v Plzni, zahájila dnes topnou sezónu. Loni to bylo o den později. Jako vedla mluvčí společnosti Petra Sígrová, dodávka tepelné energie začíná v případě, že průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě následujících dnech. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního programu Zdraví začíná uvnitř. Jako vedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro lidi od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a vyšším. Vyšetření odhalí například riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin a zjistí také hladinu cholesterolu. V Plzni bude dnes slavnostně otevřen zmodernizovaný sportovní areál v Černicích v ulici K Cihelnám. Přibyla nová hřiště, běžecká dráha a vylepšená je také infrastruktura. Modernizace vyšla na 67 milionů korun. A kromě místního klubu, to je Sokol Černice, budou sportoviště využívat i žáci základní a mateřské školy. Dálniční známky od ledna možná nezdraží, počítá s tím novela, kterou dnes budou schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet v programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jedno z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Zvítězily Linda Nosková i Marie Bousková. V pátek nastoupí v čínském Shenzhenu buď proti Kazachstánu nebo proti Španělsku. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na Plzeňsku až 20 a na horách do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se vytvořila dlouhá kolona před Prahou. Aktuálně měří už přes 8 kilometrů. Důvodem je obousměrné zúžení vozovky. A na Plzni severu platí omezení v Kacerově na silnici 2/231 u zámku, kde se u vozovky pohybují pracovníci údržby zeleně. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V povodí Losinského potoka vznikne protipovodňová suchá nádrž, u Holíšova je nová naučná stezka a koná se křest knihy mapující historii Nové Huti. Podrobnosti k tématům v rubrice O čem se píše už za chviličku. 3 minuty po 7:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Suchá nádrž by měla do budoucna vzniknout v povodí Losinského potoka, dočtete se ve Štěnovických listech. Hlavním cílem projektu je ochránit Štěnovice před přívalovými dešti a zmírnit riziko povodní. Při přívalových deštích nádrž dočasně pojme velké množství vody, která by jinak tekla přímo do obce. Současně zachytí část splavenin a vodou unášeného materiálu, což také přispěje ke zmírnění škod. Následně se voda z nádrže postupně vypustí. Za běžného stavu bude prostor bez vody. K návštěvě nové interaktivní stezky nazvané Za rodinným kamenem láká slovem i fotografiemi holíšovský zpravodaj. Najdete ji na Makovém vrchu, připomíná méně známou historii Holíšova a je doplněna o hrací prvky. Jejím ústředním bodem je kulatý kamenný stůl s otisky lidských dlaní. Vložením svých dlaní do nich si můžete se svou rodinou nebo přáteli připomenout, jak důležitou hodnotou je společně strávený čas. Kamenný stůl vyrobili manželé Stoklasovi z Nečtina. Historii dýšinské osady Nová Huť mapuje kniha 300 let Nové Hutě na pohlednicích a fotografiích. Publikace zachycuje proměny domů, zahrad, hostinců, sportovišť i okolní krajiny a přibližuje každodenní život lidí, kteří zde žili. Autorkami jsou Pavla Veleková a Jaroslava Nesvadbová. Novou knihu představuje obecní zpravodaj Dýšina Nová Huť Horomyslice a zve na její dnešní křest. Ten se koná od 17 hodin v kulturním sále při základní škole v Dýšině.

0: Vydejte se s námi na letošní Haydnovy hudební slavnosti, konkrétně na koncert, který se 27. září, to znamená tuto neděli, uskuteční ve Štěnovicích v tamnějším kostele svatého Prokopa. Dvě volné vstupenky za chvilku dáme do hry.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně i mlha, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na Plzeňsku až 20 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 15 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a na hodinách tam máme 7 hodin a 44 minut. Hezké ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, Rádio Vá.

0: můžete zažít jeden nezapomenutelný večer s krásnou hudbou. Vydejte se s námi na letošní Haydnovy hudební slavnosti. Výrazným rysem tohoto festivalu je, že špičkoví interpreti české i mezinárodní hudební scény přinášejí svoje projekty do regionu Jižního Plzeňska. Koncerty se odehrávají v prostorách s výjimečnou historickou a akustickou hodnotou, které přirozeně podporují charakter hudby provozované převážně na dobové nástroje a v historickém ladění. No a ve Štěnovicích, kam vás zveme, se představí soubor specializovaný na repertoár 17. století a raného baroka. Ústřední osobností programu je houslistka Amálie Došíková, jedna z nejvýraznějších interpretek nejmladší generace starohudební scény. Ten koncert se uskuteční v neděli 27. září, konkrétně ve Štěnovickém kostele svatého Prokopa. Začíná se v 19 hodin a teď můžete ukořistit dvě volné vstupenky. Vedle Josefa Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta patří do trojlístku nejvýznamnějších hudebních skladatelů období klasicismu buď Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, anebo Ludwig van Beethoven. Linka do studia 221 554 222. Přeju vám hezké ráno, kdo tam je? Tak, ještě jednou mi to povězte a prosím, trošku se přikloňte k telefonu, děkuju.
1: Stáňa,
0: zdravím vás. Tak povídejte.
1: No, ještě mi zopakujte ty
0: možnosti. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven.
1: No, tak já zase tak velký znalec nejsem, i když tu hudbu mám ráda, tak zkusím Vivaldi.
0: Antonio Vivaldi. Bohužel to není odpověď, kterou bych mohl odměnit fanfárou a dvěma lístky na koncert. Mějte se moc hezky, zkuste to s námi někdy příště, budeme se těšit. Naschledanou. Linka do studia 221 554 222. Pro jistotu ještě jednou zopakuji soutěžní otázku. Vedle Josefa Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta patří do trojlístku nejvýznamnějších hudebních skladatelů období klasicismu buď Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, anebo Ludwig van Beethoven. Tak koho tam máme v tuto chvíli? Přeju vám hezké ráno.
2: Dobrý den, tady je Jarda Plzeň.
0: Jardo, zdravím vás, odborník na hudbu.
2: No, odborník určitě ne, ale budu taky hádat. Já bych řekl to Cčko.
0: Cčko, Ludwig van Beethoven?
2: Ano.
0: Moc stojíte o fanfáru?
2: No stál bych, určitě.
0: No, tak tady je.
2: Děkuju.
0: Je to správná odpověď. Povězte mi, už jste někdy byl v kostele svatého Prokopa ve Štěnovicích?
2: Tak tam teda ne.
0: Tak tam.
2: Znamo jenom zvenku, ani jsem ho nikdy neviděl otevřený, ale určitě to bude zajímavý.
0: No rozhodně, 27. září v 19 hodin otevřen bude a vy tam vstoupíte,
2: ano,
0: a užijete si krásnou hudbu a společně s vámi ještě někdo, protože získáváte dvě volné vstupenky. Tak,
2: to je nádherný, takže děkuju.
0: Ať je to parádní zážitek, gratuluju. Vydržte mi chvilinku ve spojení, naslyšenou.
2: Ano, díky.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatel

0: sponsor programu.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská fakultní nemocnice se zapojila do projektu Zdraví začíná uvnitř, nabízí vyšetření obézních lidí. Popírač covidu, který vyzýval k útoku na poslance, žádá o podmíněné propuštění z vězení. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty až do 20 stupňů. Pěkné ráno, připravené jsou zprávy a s nimi Andrea Samešová. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou. Preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř se mohou zúčastnit muži i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se mohou zapojit pouze lidé narození v Česku.
2: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Zemina z pozemku pro stavbu obchodního centra v Nýrsku na Klatovsku bude mít další využití. Zatím se v Komenského ulici provádějí hlavně zemní práce. Zemina v budoucnu pomůže i přímo ve městě.
3: Město se s investorem stavby dohodlo na uložení ornice v Hodousicích. Poslouží tam při rekultivaci tamní skládky. Jak ale uvádí město ve svém zpravodaji, v případě potřeby zeminu dále využije i při úpravách veřejných prostor a prostranství. Tedy všude tam, kde bude po různých úpravách potřeba doplnit kvalitu. Půdní vrstvu. Z Nýrska Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety. Tehdy byl zadržen v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. 39-letý muž z Plzeňska byl za mřížemi už v minulosti. Několika měsíční trest si odpikal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Plánuje se věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale také potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
4: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje Washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky se po postupu do semifinále poháru Billie Jean Kingové dozví, s kým se v pátek utkají o postup do finále. V čínském Shenzhenu nastoupí dnes od 11 hodin našeho času Španělsko proti Kazachstánu, které bude hrát bez světové jedničky Jeleny Rybakinové. Na její pozici by měla být 78. Julia Putinčevová.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích výjimečně mlha, během odpoledne a večera přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 19, na Plzeňsku až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní značení se v těchto chvílích opravuje na hlavním tahu 1/27 u Chlumčan na Plzeňsku. Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení v koloně před Prahou. Aktuálně měří zhruba 7 kilometrů a kolona se vytvořila také před Rozvadovem ve směru na Plzeň. Počítejte se zdržením a projíždějte všemi úseky s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jak velké

0: Můžou být bouřkové mraky? I na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A to už za chviličku. Zdraví vás jedno VŠ, Vladimír Šťovíček, a zpívá druhé VŠ, Věra Špinerová.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Cena diváků nebo třeba cvičení jógy, i to jsou novinky letošního 39. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Finále Plzeň, který začíná už pozítří. Víc informací připojíme za chvilku. 8 hodin 14 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Po chladném ránu převážně slunečný den, takový scénář píše dnešní počasí. Podrobnosti přinášíme v 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večer přechodně i polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19, na Plzeňsku až 20 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 15 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Po přidání tohoto mléka zůstává káva černá, tolik Black Milk v 8 hodin a 22 minut. Za chvilku od nás taky Pavel Bobek a Donna Summer. Desítky snímků, zhruba 20 premiér a taky řadu hostů nabídne letošní 39. ročník Mezinárodního filmového festivalu Finále Plzeň, který už pozítří odstartuje v Měšťanské Besedě. Přehlídku otevře film režisérky Evženie Brabsové Divočina.
1: Nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa.
2: Vysvětluje umělecká ředitelka festivalu Lenka Tyrpáková, proč letošní ročník festivalu Finále otevírá právě snímek Divočina.
1: Bavilo nás vlastně to uchopení toho tématu forální zpracování. Tam vidíme Kláru Isovou podávat skvělý, takový jako niterný psychologický herecký výkon.
2: Festival nabídne desítky různě zaměřených filmů, které můžou cílit pokaždé na jiného diváka, a to včetně těch, kteří dávají přednost vážnějším tématům.
1: Můžu zmínit třeba Oscarového kandidáta za Českou republiku, kdyby se hluby proměnili ve zlato, který otevírá téma alkoholismu. Soutěžním slovensko-česko-maďarském dramatu Pramen se vlastně otevírá ještě nevyřešená kapitola československých dějin o násilné sterilizaci romských žen.
2: Vůbec poprvé letos získá některý ze snímků diváckou cenu. Podle ředitelky festivalu Evy Veruňkové Košařové nad ní ale organizátoři už nějakou dobu přemýšleli.
3: Upřímně i diváci si oni říkali, i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají. Diváci dostanou při příchodu nebo při odchodu papírky a klasicky budou zatrhávat známky a z toho samozřejmě potom se spočte ten vítěz.
2: Možná, že motivací někoho pro to navštívit filmový festival je to být blízko nějaké filmové hvězdě. Logicky se zeptám, zda se budou moci diváci v úzovkách někoho dotknout.
3: Ty jména samozřejmě každým dnem se teďka potvrzují. Pramen přijede uvést Aňa Geislerová, obě sestry Geislerovy tady budou k dokumentu Dvě deci tuše, k filmu Divočina Klára Isová, Juraj Loj, Jan Lasák, filmu Čikačeka přijede Honza Cina, Pavla Tomicová, Pět švestek přijede uvést Jan Svěrák, Bára Baziková s Helenou Třeštíkovou přijedou uvést svůj dokument právě o Báře Bazikové. Josef Trojan přijede uvést film Nepela. Zakončovací film Virbl, tak mimo jiné v delegaci bude David Švehlík. A jak říkám, je těch men opravdu hodně a každý den přibývají.
2: Letošní mezinárodní festival Finále začne v plzeňské Měšťanské Besedě v pátek 25. září. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu pavilonu Klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Kraj proto zvýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun, zhruba na 650 milionů. Navýšení ovlivnila podle hejtmanství hlavně cena ropy a stavebního materiálu. Kromě urgentního příjmu má vzniknout i lůžkový pavilon interny, laboratoře a počítá se také s iktovou jednotkou. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. 39-letý muž z Holíšova byl za mřížemi už v minulosti. Několika měsíční trest si odpikal kvůli výzvě k násilí vůči Ukrajincům. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun za megawatt hodinu se týká nových zákazníků. Firmy reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Vyplývá to z ceníků firem. Začal astronomický podzim. Podzimní rovnodennost nastala ve 2 hodiny a 5 minut. Dny se teď budou až do začátku astronomické zimy 21. prosince postupně zkracovat. Meteorologický podzim začal už 1. září. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do dnešního semifinále kategorie do 80 kg. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, ráno ještě v údolích výjimečně mlhy, během odpoledne a večera přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 20, na horách do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala u Třemošné na Plzeňsku na silnici 180 na výjezdu na Zruč. Havarovalo nákladní auto. Dvě osobní auta se srazila v Rokycanech v ulici Mládežníků. Dvě osobní vozidla bourala také na dálnici D5 u Cerhovic ve směru od Plzně na Prahu. A pozor také na Domažlicku u obce Rybník, kde spadl na vozovku strom a zasahují tam hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když v dnešní době rozhlasoví redaktoři přivezou z terénu reportáž, už je pak čeká jenom čistá práce s počítačem a myší. Za chvilku se ale s Miloněm Čepelkou vrátíme do času, kdy bývalí redaktoři často byli i pěkně upatlaní. Počkejte si na to.

0: Tolik kovář, toho času spálený, 8 hodin a 40 minut, aktuální čas, matka Žílová, princ Jasoň i Drsoň, nebo třeba Andulka Šafářová. I tím už byl díky postavám v Cimrmanovských hrách dnešní oslavenec Miloň Čepelka. 90-letý básník, prozaik, ale i herec, zpěvák a především cimrmanolog pozbíral řadu cenných zkušeností také u mikrofonu. A tak s ním teď podnikneme malý výlet do rozhlasové historie. Stanislavu Juríkovi před časem popisoval, jak kdysi začínal v armádní redakci Československého rozhlasu, kde potkal i jednoho z duchovních otců Járy Cimrmana.
1: Tam jsem poznal pana Šebánka, který už tam byl, několik let už tam byl a pamatoval si mé předchůdce, to znamená básníka Karla Šiktance, který mě právě vyvedl z rozpaku, když jsem tam chtěl jít a dozvěděl jsem se, že půjdu do armádní redakce, tak mě trošku poklesla brada, protože já mířil někam k literatuře. Ale řekli mi, před tebou tam byl Karel Šiktanc, no a protože toho jsem znal jako z jedenáctky tehdy mladých českých básníků, tak jsem si řekl, když tam mohl být Karel Šiktanc, tak to snad zkusím tak.
2: Vzpomenete si na první pořad třeba, který jste připravil, nebo první práci, kterou jste v té armádě?
1: Vzpomenu si na první reportáž, na kterou jsem vyjel, a to do jihočeského tábora na jakési armádní sportovní hry. Tak to mě bylo stejně vzdálené jako ta uniforma vůbec, čili vyjel jsem tam s příručním magnetofonem západoněmecké výroby, úzký profil, ale pozor, natáčelo se na takové malé kotoučky, které pojaly, řekněme, 7, maximálně 8 minut zvuku. Čili točilo se to ještě kličkou ručně a bylo to docela dobrodružné, protože každou chvíli jste musel ty kotoučky vyměňovat. Pak se to muselo v rozhlase přetáčet na rychlost vysílací. Tam se teprve ten pásek mohl stříhat různě. Když stříhat, tak taky lepit, ale pozor, lepidlem.
2: Nikoli páskami?
1: Nikoli páskami to přišlo, ale ještě jsem to zažil. Bílou pásku spojovací lepici jsem ještě zažil, ale začínal jsem lepidlem, takže jsem často byl dost upatlaný.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 47 minut už opět zdravíme meteorologa Tomáše Vejvoru, tak co nám dělá počasí, dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je jasno nebo skoro jasno a teploty pomalu stoupají, většinou se teď pohybují v rozmezí od 6 do 3 stupňů Celsia.
1: Na té obloze to takhle bude vypadat i přes den?
2: Čekáme poměrně málo oblačnosti, bude čekaná sluneční den, bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen během odpoledne a večera může být přechodně i polojasná obloha a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 16 do 19 stupňů Celsia. Na Plzeňsku by mohl být ojediněle až 20 stupňů a na horách to pak bude v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Než se rozloučíme, ještě prosím povězte, co zítřek?
2: Zítra nás čeká změna v charakteru počasí, během noci bude postupně přibývat oblačnosti až na zataženo a od severozápadu se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Kolem poledne a odpoledne pak očekáváme již proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost s přehánkami a to hlavně na horách a v severovýchodní polovině kraje. Večer začnou srážky ustávat a ty nejvyšší denní teploty budou poměrně nízké, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 14 do 17 stupňů Celsia. No a k tomu během dne povane mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a skoro 53 minut. Spozornět by teď měli řidiči, kteří se chystají na jižní Plzeňsko. Správci silnic totiž začali s rekonstrukcí průtahu obcí Hořehledy a tak je nutné počítat s objížďkami. Bližší informace pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Tento týden jsme zahájili kompletní rekonstrukci 750 metrů dlouhého úseku silnice 1/19 na průtahu obcí Hořehledy nedaleko spáleného Poříčí. Během celé akce vyměníme povrch vozovky, přeložky vodovodu a plynovodu a upravíme okolí komunikace. Pro práce je nezbytná úplná uzavírka silnice 1/19. Objízdné trasy jsou vedené přes okolní obce. Dokončení celé stavby za 130 milionů korun je v plánu příští rok.
0: Po 9. hodině Jiří Trnka, Vladimír Šťovíček se loučí. Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že jeden z nejvýznamnějších dirigentů 20. století, Václav Talich, studoval v Klatovech? Šéf-dirigent České filharmonie a také šéf opery Národního divadla se narodil v Kroměříži. Klasické gymnázium do kvarty studoval právě v Klatovech a v krátkém období bydlel také v Plzni.

0: Plzeňská společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Dodají pohony pro malé modulární reaktory. Smlouva zajišťuje, že plzeňská Škoda bude výhradním projektantem a dodavatelem a půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. První reaktor v České republice má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. V plzeňském kraji máme za sebou chladné ráno. Teploty klesaly na 4 až 1 stupeň Celsia. V tradičních mrazových kotlinách na Šumavě byly ještě nižší, upřesňuje meteorolog Tomáš Vejvoda.
1: Na Březníku teplota klesla až na minus 7,3 stupně Celsia, na Horské Kvildě minus 5,8 a nebo Rokycká Slať minus 7 stupňů Celsia. Takže ty minima byla velmi nízká, ale k nule to kleslo i ku příkladu v Tachově nebo ve Stříbře.
0: Na celém území kraje se také objevovaly přízemní mrazíky. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z hnutí ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce příliš byrokracie.
2: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci. Sport.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli po více než 5 letech na ledě pražské Sparty. V dohrávce 3. extraligového kola zvítězili 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo. V předehrávce 11. extraligového kola prohráli Pardubice na domácím ledě 4-5 s Libercem. Počasí. Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera přechodně i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na Plzeňsku až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby jo na nejnižším prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz u Třemošné na Plzni severu na silnici 180 na výjezdu na Zruč. Havarovalo nákladní auto. Dvě osobní auta se srazila v Rokycanech v ulici Mládežníků. A na dálnici D5 stojí kolony před Prahou od 7. kilometru až do hlavního města. I tímto úsekem projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dneska je 23. září. Vítejte, začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Už jste si vyzkoušeli některý z výletů podle nového turistického projektu Plzeňského kraje Terapie tichem. O co přesně se jedná, to vám v dopolední vysílání povíme za chvíli. Máme pro vás také Nezmary a nebo Jakuba Smolíka.
3: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: zvolnit a na chvíli vypnout v klidu, v tichu. Pro spoustu lidí je dnešní doba poněkud uspěchaná. Ze všech stran se na nás valí informace. Díky moderním technologiím jsme zvyklí kdykoliv a být kdykoliv k zastižení. Ať už pracovně, anebo soukromně. Právě na to reaguje projekt Centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje Tichem terapie. Novinka letošního roku si už stihla najít dokonce i své příznivce.
1: Víme, že víc než 93% z nás každý den je v online světě. A zároveň víme, že jsou to více než 4 hodiny denně našeho života. A víme, že 60% z nás by chtělo z toho online světa vyskočit a vypnout. A to bylo tím důvodem, proč jsme se rozhodli tenhle projekt rozjet.
2: Kdo projekt ještě nezná, určitě se přidá. Co můžeme od něj čekat, od terapie Tichem Plzeňského kraje, my, kteří jsme ho ještě nevyzkoušeli? Předpokládám, že žádný terapeut a průvodce Tichem to nebude.
1: Takový ten klasický terapeut v podobě člověka určitě ne. Naopak je to vlastně únik od lidí, takže jsme vytipovali nějaká místa, kde lidé nejsou, velmi často tam není ani signál a místo toho, aby vám v kapse vrněl telefon a řešila jste e-maily, tak vám tam budou šumět stromy a bude tam klid a ticho a příroda.
2: Krásná představa. Na která místa nás terapie Tichem zavede?
1: My se na ně můžeme rovnou podívat na stránce terapietichem.cz. Takže terapietichem.cz, ano, kde najdeme ty základní oblasti. Určitě bychom rádi pozvali do Brd, je to velmi tiché místo, kde je nedotčená příroda. Brdy byly uzavřené ostnatým drátem, byla tam armáda, takže vojenský prostor, který tomu dal ten zajímavý ráz. A pozvali bychom například do Atommuzea, které najdete mezi Míšovem a Borovnem. Je to typické historické podzemní místo, kde se skladovaly jaderné zbraně. Dalším místem je Český les. Nabízí řadu rašelinišť, mokřadů a opravdu hluboké nedotčené přírody. Ale zajímavosti tam máme z doby historie. Opět 20. století jsou tam různé zaniklé vesničky. Půjdete hlubokým lesem a uprostřed louky najdete pozůstatky, rozvaliny domů, sklářských hutí, případně i staré hřbitovy, školy. A my jsme jako kraj vydali také publikaci, která právě těmito historickými místy prochází. Dalším určitě zajímavým místem, kde na vás dýchne trocha historie a přírody, je Chudenicko. Místo, které je spjaté se šlechtickým rodem Černínů, jsou tam krásné cyklostezky a barokní památky.
2: Terapii Tichem Plzeňského kraje nám představuje tisková mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Někoho možná zarazí, když navštíví váš web terapietichem.cz, že jste jako ostrov ticha vybrali i Plzeň.
1: Přestože je to obrovská metropole, máme zde řadu tichých míst, jsou to různé galerie, muzea, ale i Plzeň nabízí místa, meditační zahrada, luftová zahrada, příroda, takže určitě i zde jsou tichá místa, především samozřejmě mimo sezónu.
2: Vy sama už jste se vydala na konkrétní místa, která projekt doporučuje?
1: Já mám velmi ráda Český les, protože právě je to místo, kde ještě stále není moc turistů. Mám ráda místo kolem Pleše, což je místo bez signálu, důležité. A jsou tam zajímavé zbytky právě těch zaniklých obcí, komentované vždycky popiskem a historií.
2: A kam byste nás pozvala teď na podzim, který určitě stišení přináší, možná svým způsobem i vyžaduje?
1: Na Manětínsko. Co je zajímavé, Manětínsko je v podstatě z celé České republiky místo, kde je nejméně takového toho světelného smogu. A proto doporučujeme noční oblohu a překrásný výhled na hvězdy na Manětínsku.
2: Terapie Tichem Plzeňského kraje vás nasměruje i do turisty méně vyhledávaných míst v regionu. O to více nevšední zážitek a prožitek to pro vás může být. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.
0: No, za chvíli další legenda. Miroslav Šimek a Tlustý Hošík, to bude další scénka, kterou vám nabídneme v rámci Úsměv, prosím. Tedy i proto buďte s námi dál a mějte dobré dopoledne.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a strušky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimba hluboko do parku.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: To byl Miraj. Nejbližší festival architektury v republice, to je Den architektury, jež 16. ročník se kvapem blíží. Plzeňský program letos v řadě akcí reflektuje klimatické změny a představuje různá řešení. Na podrobnosti ohledně Dne architektury i na názor, které stavby anebo rekonstrukce se v poslední době povedly anebo i nepovedly, se zeptáme našeho dnešního dopoledního hosta, inženýra, architekta Petra Klímy. Poslouchejte Český rozhlas, rádio vašeho kraje. I dnes po 10. hodině teď pro vás Cliff Richard.

0: Nová kolonáda, lavičky, cesty i osvětlení. I to čeká do několika let Lázeňský park v Konstantinových Lázních. Proč je nutné centrum Lázní revitalizovat? To v dopolední vysílání probereme už za malou chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Koncert nazvaný 120 let Jaroslava Ježka začíná dneska v 7:30 v Mariánsko-Lázeňském městském divadle. Hudbu jedné z ikon české hudební scény zahraje swingový orchestr Melody Gentleman. Pořad reportéra České televize Jakuba Santo na téma Blízký východ a válečná novinařina nabídne dneska od 17 hodin Ašské kulturní centrum La Ritma. A v Rokycanech tam se můžete dneska od 16:30 připojit ke komentované prohlídce města. Příběhy z předměstí Rokycan vás provede Radek Cinke s Rasie na Masarykovo náměstí před radnicí. Pokud máte rádi filmy, 18:30 dneska večer, to začíná v Měšťanské besedě v Plzni, projekce Tady Vary, milovník ne bojovník, mladistvě hravá a hřejivá romance o křehké lásce v šíleném světě se stala absolutní diváckou srdeční záležitostí letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Společenský život nejen na plzeňských bulvárech připomene koncert Ženy a muži začaly zpívat společně. Jedná se o komentované hudebně literární pořad, který přibližuje vývoj sborového zpěvu v Plzni. Začíná v obřadní síni plzeňské radnice a to dneska v 18 hodin. Tak se dobře bavte a my vám mezi tím dáme například Michala Davida nebo teď Katapult. A Hlupák váhá.

0: Lázeňský park v Konstantinových Lázních se v několika příštích letech výrazně promění. Důvody proč i jak bude nové centrum jediných lázeňských v Plzeňském kraji vypadat, teď probereme s ředitelkou společnosti Lázně Konstantinovy Lázně Danou Juráskovou. Hezké dopoledne vám přejeme.
1: Dobré dopoledne.
0: Na úvod pojďme asi shrnout důvody, proč je vůbec nutné Lázeňský park revitalizovat.
1: K Lázně samotné jsou staré, i když to zní velmi jako pejorativně, ale je to prostě tak, máme dlouhou historii a tomu odpovídá i stav toho parku. Takže asi nejdůležitější pro nás je to místo, které duchem už není moderní a je už za zenitem i technickým, to znamená celý pitný pavilon a celá v uvozovkách stará kolonáda, kterou bychom chtěli výrazně proměnit. A potom jsou to cesty, které my využíváme v rámci terénní kůry pro naše pacienty a ty už také neodpovídají, nadzvedly je naše staleté stromy a popraskaly, takže jsou vlastně pro ty pacienty dokonce i nebezpečné.
0: Paní Jurásková, my Češi jsme založením konzervativní. Je tedy, jak se tedy Lázeňský park promění?
1: Promění se zásadně a já doufám, že máte pravdu, že přestože jsme konzervativní, takže tu změnu přivítáme, protože rozhodně je potřeba věnovat se našim starým stromům a vůbec obnově celého toho dendrologického území, které ten park, který má 12 hektarů, zahrnuje. Ale vybudujeme vlastně úplně novou kolonádu, která bude v místech, na která jsme zvyklí i teď, ale bude nová, bude zajímavá, budou tam vodní prvky, bude vzdušná a hlavně bude to nové místo setkání lidí, které bude příjemné a přívětivé. To si myslím, že je hrozně důležité.
0: Když zůstaneme u toho konzervatismu, pomalá změna je lépe přijímaná, jak tedy rychle se bude park měnit a samozřejmě mě zajímá, nakolik to ovlivní nebo omezí lázeňské klienty.
1: Je to velká akce, tak k tomu je potřeba, jak si z toho časového horizontu k tomu nahlížet. Nás teď čeká zhruba 2,5 roku příprav projektové dokumentace a jak já konzultuji celý ten proces s architektonickou kanceláří Krejčířík z Valtic, tak jsme se dohodli, že by možná bylo dobré začít právě úpravou stromů, úpravou těch zelených ploch. Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale jak jsem uvedla na začátku, bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 by mohl být tím deadlinem, kdybychom snad ten nový park mohli vidět.
0: Patrně nejenom já jsem zvědavý, pokud by někdo chtěl už teď vidět, jaký bude ten výsledek, jak bude Lázeňský park vypadat v budoucnu, má nějaké možnosti?
1: Ano, my jsme na webové stránky naše pověsili jednak tiskovou zprávu, která shrnuje základní informace o tom projektu, ale jsou tam i některé části té studie, vizualizace toho, jak ten park vypadá. Nemohli jsme z důvodu objemu dát studii celou, ale taková ochutnávka už tam je teď zveřejněna.
0: Lázeňská sezóna skončila, opravenou ještě není, ale i tak je jistě mnoho důvodů, proč do Konstantinových Lázní dorazit už i teď.
1: Ano, máme nějaké novinky, instalovali jsme lavičku Plzeňského kraje a máme uprostřed parku krásné srdce, což si myslím, že zrovna tomu duchu našich pacientů a vůbec té léčby a tomu procesu, který v Lázních probíhá, výborně odpovídá. A jinak my se snažíme trošku víc reagovat na společenskou objednávku a začínáme se orientovat na obézní pacienty. Teď 1. a 4. října se u nás sejdou praktičtí lékaři a specialisté, kteří se této problematice věnují, a proběhnou tam pro praktické lékaře diabetologické a obezitologické dny. Já doufám, že se nám podaří trošku víc rozhýbat právě léčbu morbidně obezních a obezních pacientů v Lázních. Tak na to se moc těším a všechny zvu, kdo by měli zájem se přijít podívat, tak jsou srdečně zváni.
0: Ředitelka,
1: a jinak samozřejmě, pardon.
0: Povídejte.
1: Všechny novinky najdete na našich webových stránkách, kde je třeba i houbařský pobyt.
0: Ředitelka společnosti Lázně Konstantinovy Lázně Dana Jurásková byla hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
3: Kdo to sakra je?
1: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
4: Jsem princ Jasoň.
1: A já přeju krásný první podzimní den.
5: Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni v Korandově ulici pokračuje demolice bývalé centrální vývařovny Jídel. Turistickou mobilní aplikaci pro Rokycansko a Nepomucko letos využilo přes 20 000 uživatelů. Tenistku Barboru Krejčíkovou opět zastavilo zranění. A bude jasno, nebo skoro jasno, s teplotami do 20 stupňů.

0: celý blok, je tam přes 400 bytových jednotek. A díky té velikosti je umožněno pracovat i s tím vnitroblokem, který se ponechává jako zelený vnitroblok, jako jakási oáza celého domu.
1: Bytový dům má být dokončen do roku 2030. Destinační společnost Rokycansko a Nepomucko vyhodnocuje data z druhé sezóny fungování turistické mobilní aplikace. Ta nabízí návštěvníkům ucelený přehled typů na výlety, zajímavá místa, cyklotrasy i cestovatelské hry. Aplikaci už využilo přes 22 tisíc uživatelů. Pokračuje Dagmar Filo z destinační společnosti Rokycansko a Nepomucko.
2: Aplikaci průběžně doplňujeme o nový obsah a chceme ji dál rozvíjet. Naším cílem je, aby v ní návštěvníci našli na jednom místě typy na výlety, zajímavá místa, cyklotrasy i naše cestovatelské hry a aby jim pomáhala objevovat nejen známá, ale i méně známá navštěvovaná místa na Rokycansku a Nepomucku.
1: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600 korun. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu zápasu druhého kola. Utkat se měla s obhájkyní titulu Belgičankou Mertensovou. Informoval o tom web WTA. Česká hráčka zdolala v úvodním kole 6-0, 5-7 a 7-6 Němku Frýcamovou. V rozhodující sadě si už ale nechala ošetřovat záda. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přechodně odpoledne až polojasno, teploty do 19, na Plzeňsku do 20 a na horách do 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby ho na nejnižším prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda blokuje provoz v Přešticích, v ulici Kotkova se srazila dvě osobní auta. Nehoda je také v Klatovech, v ulici Procházkova, v úseku havarovalo osobní auto. A zdržení čeká řidiče na dálnici D5 před Prahou. Kolony aktuálně měří před vjezdem do hlavního města už 7 kilometrů.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná festival Den architektury, který otevírá běžně nepřístupná místa a přináší neznámé příběhy známých staveb. Jaké poklady skrývají města na západě Čech a co zajímavého nabízí architektura na sídlištích či v pohraničí. O stavebních skvostech i technických unikátech v našem regionu si budeme už za chvíli povídat s architektem Petrem Klímou. Tedy proto buďte s námi dál. Máme pro vás Miroš Birku.
3: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Jsme Český rozhlas, tady je dobré dopoledne. Den architektury zve na neobvyklé procházky po celém našem regionu města a obce, která nabízejí řadu zajímavých detailů, které denně míjíme bez povšimnutí. O unikátních stavbách, sídlištích i příbězích z západu Čech si budeme povídat s historikem architektury Petrem Klímou. Dobré dopoledne, Andřej.
1: Dobrý den.
0: Pane inženýre, když se budeme bavit o Dni architektury, co to je za akci?
1: To je akce, která už existuje 16. rokem, jestli se nepletu, protože první ročník se konal v roce 2011 péčí spolku Kruh, který vede Marcela Štenbachová, architektka. My jsme se k tomu jako členové budoucího spolku Pěstuj prostor, který jsme založili v roce 2014, jsme se připojili už v roce 2011 a od té doby už to děláme. A snažíme se veřejnosti zprostředkovat více nebo méně, ale spíš více doufáme zajímavé stavby, osobnosti, témata, která jsou s nimi spojené primárně teda v Plzni.
0: Řada posluchačů má rádo tajemno, Den architektury vodí lidi na místa, kam se běžně nedostanou, na jaká nejzajímavější nebo na jaký nejzajímavější zapomenutý objekt nebo skrytý skvost letos v kraj lidi berete?
1: Myslím, že v Plzni to bude Špejchar. Myslím, že zasvěcení vědí.
0: A nezasvěcení?
1: A nezasvěcení, pro nezasvěcené je to teda barokní objekt na Roudné, který zachránil, člen opery pan Sedláček, a nerad bych se teda plet. A jeho vnoučata se snaží v posledních letech tomu objektu vrátit život a my tam půjdeme v rámci na architektury v sobotu 3. října na prohlídku s Filipem Šemajelem a s Gabrielou Svojkovou, kteří tam založili v tom Špejcharu, v tom ceném památkově chráněném objektu Institut kulturní ekologie. A kromě té prohlídky pak bude následovat workshop, který má název Jak roste prostor.
0: Jak se mohou diváci, posluchači přihlásit na Den architektury? Je nějaké místo, kde se budete scházet a odkud se bude vycházet, nebo jak to vlastně celé funguje pro někoho, kdo se nikdy neúčastnil?
1: Nejlepší bude, když se podívají na náš web.
0: To jsem si myslel.
1: Pěstujprostor.cz, kde máme kompletní program. Máme ho také na sítích. Notabene ještě na stránkách denarchitektury.cz, což je web provozovaný spolkem Kruh. Tam jsou všechny akce jednotlivě uvedené a vždycky je tam místo srazu s adresou.
0: Lidé mají často pocit, že hodnotné jsou jen ty staré památky, takové ty hrady, zámky a vše, co má na sobě tu tabulku chráněná památka. Jak se vám daří ukazovat i ty, řekněme, novodobější stavby, které jsou z toho vašeho pohledu cenné?
1: My se snažíme, aby tu procházku nebo prohlídku vždycky vedl někdo, kdo se orientuje. Buď je to autor, autorka projektu, ať už jde o obnovu, rekonstrukci nebo novostavbu, nebo to jsou historikové, historičky architektury, nebo někdo z uživatelů. Letos půjdeme do Lochotínského parku třeba s paní Tolarovou ze správy statku města Plzně. Takže vždycky se snažíme, aby o tom mluvili ti, kdo dokážou veřejnosti zprostředkovat to, co je skutečně cenné, hodnotné, kdo dokáže sdělit ty kvality, vysvětlit, proč i věc třeba na pohled méně zajímavá nebo věc současná může být svými kvalitami srovnatelná s těmi stavbami z minulosti.
0: Když chodíte okolo nějakých budov, řekněme v Plzni, v Karlových Varech, kdekoliv na západě Čech, jsou nějaké budovy, které k vám mluví a poznáte přesně, co v nich je už podle toho, jak byly postavené?
1: Já se už víc než 10 let zabývám projektem Plzeňský architektonický manuál, což je projekt našeho spolku, po vzoru toho brněnského vzniknul a tam cílíme na architekturu zhruba řečeno první poloviny 20. století. A takže pokud já jdu městem, tak si asi nejvíce všímám budov z téhleté doby a asi si můžu dovolit říct, že po těch více než 10 letech, které se tomu věnuji, skutečně ty stavby ke mně mluví.
0: My jsme se v Českém rozhlase zabývali seriálem, který se jmenoval Výtah mimo provoz, který sledoval architekturu sídlišť na západě Čech. A k tomu máme spoustu otázek. Bavit se o nich budeme už za malou chvíli.

0: Architekt Petr Klíma je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Pane architekte, otázka zásadní ohledně panelových sídlišť. Ty máme všude, v Klatovech, v Domažlicích, v Rokycanech. Nacházíte i na sídlištích těch panelových nějaké originální nápady nebo architektonické detaily?
1: To je trošku zapeklitá otázka. Ony ty české sídliště vlastně nejsou en bloc, prostě paušálně řečeno, zase tak zajímavá. Na druhou stranu i u nás vznikala hlavně v 60. letech sídliště, kde se tvůrci snažili o přístup trochu svobodnější, než který jim poskytoval ten velmi úzký sortiment těch prefabrikovaných dílců, ze kterých ty domy vznikaly. A zmíním třeba sídliště Lesná v Brně. Ale i u nás sídliště, jako jsou třeba Bory.
0: A rovněž na Borech, Bory byly taky velice originální.
1: To jsou jako kvalitně koncipované prostory s velkorysými veřejnými prostranstvími, což platí v podstatě pro všechna sídliště, protože tím ideálem, za kterým tvůrci sídlišť šli, bylo stavit v zelení. To znamená velké solitérní domy nebo bloky domů obklopené zelení. My dneska můžeme těžit po těch několika desítkách let, které uplynuly od doby vzniku těch sídlišť, z toho, že ta zeleň dorostla. To znamená, to, z čeho se nemohli těšit většinou ti první obyvatelé, kteří tam byli v blátě a písku, tak to my si užívat můžeme. Myslím, že to je jeden z benefitů třeba, kteří Plzeňané můžou zažívat.
0: Jako architekt zároveň přednášíte na fakultě designu na Sutnarce. 4% umění na sídlištích, určité procento z té investice, tak se dávalo na nějaká umělecká díla. Je to téma i pro dnešní den? Jste propagátorem toho a děje se to? Je to důležité?
1: Myslím si, že důležité to je. Neděje se to tak, jak se to dělo v tom státem vlastně dirigovaném systému, kdy to tak prostě muselo být podle těch vyhlášek. A myslím, že dneska jsou pokusy, jak znova to vrátit. Jsou tady iniciativy, spolek Skutek třeba se o to snaží. Někdy se děje to, že třeba soukromí investoři, developeři, kteří staví větší celky nebo i menší celky, tak se snaží přidat tam nějakou kvalitu, hodnotu, možná zájem veřejnosti právě prostřednictvím uměleckých děl. Můžeme zmínit třeba Davida Černého, jeden z developerů pražských, tak myslím na tom poměrně staví svoji strategii, že prostě chce těmi výraznými uměleckými díly často v měřítku těch budov přilákat kupující.
0: Když se budeme bavit o přestavbě toho nejstaršího a dávání nových prvků, co říkáte na sklidnění západní části náměstí Republiky a úpravu tohoto místa? Já jsem k tomu čet spoustu, řekněme, negativního, ale zároveň, když jsem procházel, možná jsem měl štěstí, že to bylo v pátek v podvečer, tak se mi zdálo, že to místo neuvěřitelně ožilo, že tam byli lidi, běhali tam děti a jak jsou uličky, kde jsou různé restaurační zahrádky, na mě to působilo velice dobře.
1: Tak to je určitě dobrá zpráva, jak pro ty, kdo ten záměr připravovali a prosazovali, tak pro Plzeňany. Já s tím souhlasím. Já si myslím, že přestože jde o ten nejcennější veřejný prostor, který v Plzni máme, že si zaslouží průběžnou péči a čas od času nějaký zásah, který ten prostor posune dál. A přestože ta úprava z 90. let byla kvalitní toho prostoru, tak si myslím, že redukce té automobilové dopravy byla na místě a i to z jistého pohledu možná problematické osázení zeleně je na místě stejně tak, protože a zároveň já si dovolím oslý můstek k programu našeho dne architektury, protože my se tam půjdeme podívat. My se půjdeme podívat v neděli 4. října dopoledne od 10 hodin s architektem Jakubem Čapkem ze studia Maus, které připravilo ten projekt. Vítězný projekt ze soutěže, což je nutné ocenit, že město na úpravu toho prostoru vypsalo architektonickou soutěž. A půjdeme se podívat na to, že jak, aby se lidé měli možnost seznámit nejenom s tím prostorem, možná už tam část Plzeňanů, nebo zcela jistě tam část Plzeňanů byla, ale půjdou tam s architektem, který jim vysvětlí, jaká koncepce byla, jaké stromy tam jsou, jak je k ním směřovaná dešťová voda třeba, to znamená, jak budou v budoucnu prosperovat. A abych se vrátil k počátku té myšlenky, chci jenom říct, že změna klimatu nás vede i k věcem, které bychom považovali před několika desítkami let třeba za velmi nepravděpodobné nebo nemožné. A myslím si, že tohle to je věc, která je diskutabilní, v tom smyslu, že se o ní diskutovat dá, ale myslím si, že budoucnost nás přesvědčí o tom, že to bylo správné rozhodnutí.
0: Zmínil jste stromy na náměstí Republiky, ono možná málo koho napadne v tom, kde to je zastavěné, v jak ohromném množství hlíny se ten strom nachází a je to možná i velice zajímavé právě proto vyrazit s vámi na Den architektury.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, architekt Petr Klíma je naším dopoledním hostem. Téma dostupné bydlení je téma Dne architektury.
1: Je to celorepublikové téma Dne architektury, které pro letošní rok vypsal nebo vybral spolek Kruh. A my v Plzni, protože jsme měli už předem zvolené téma architektury v čase klimatické změny, tak jsme zařadili tohleto téma do programu alespoň projekcí filmu De Varenne, cesta ke společnému bydlení. Ta projekce se uskuteční v rámci festivalu Finále. Bude to v úterý 29. září od 18 hodin v sále Jonáš v Měšťanské besedě. A ty teze, které se představí v tom filmu, to znamená, jak tam v tom amsterdamském případě, jak vzniklo vlastně ze spoda družstvo, které si najalo architekta a postavilo vlastně si dům, společný bydlení pro několik desítek lidí. Tak na to navážeme diskuzí od 19.30 bydlení sdílené, bydlení dostupné, kam jsme pozvali několik odborníků, odbornic na participativní bydlení, na cohousing, na družstevní bydlení. Dorazí Jana Kopcová z Fakulty architektury ČVUT, Vojtěch Kubát ze společnosti Onplán nebo umělkyně Marika Wolfová z družstva Vzletný Racek.
0: Chojka a Neckář, výročí těchto architektů bude rovněž součástí vašeho programu.
1: Chceme v rámci Dne architektury, aby nebyl...
0: Pojďme se možná na začátek, kdo?
1: Kdo to byl?
0: Ano.
1: Bohumil Chvojka i Václav Neckář byli architekti, kteří se skutečně výrazně zapsali do obrazu města v meziválečné době. Bohumil Chvojka byl, kromě toho, že byl činný architekt, byl ještě učitelem a posléze i ředitelem na místní stavební průmyslovce. A my se s historikem architektury a kurátorem Západočeské galerie v Plzni Petrem Domenickým vydáme po stopách jejich díla v centru města. Celou tu procházku zahájíme komentovanou prohlídkou dnešní polikliniky na Denisově nábřeží, což je jedno z vrcholných děl Bohumila Chvojky.
0: Děti a festival o architektuře. Teď přemýšlím, jak to jde dohromady a jak jste připraveni natchnout naše nejmenší proto, aby obdivovali budovy. A přemýšleli nad nimi.
1: Ano, myslím, že to přemýšlení je důležité, aby brali architekturu jako přirozenou součást svých životů, protože konec konců v tom prostředí se pohybujeme všichni. My se vždycky snažíme, aby součástí programu Dne architektury byl i program pro děti a jejich rodiče. Takže kromě toho workshopu, který už jsem zmínil v prvním vstupu, který bude vlastně pro všechny, nejenom pro děti na tom Špejcharu, tak ještě v novostavbě mateřské školy v Diamantové ulici v Plzni Újezdě, kam se půjdeme mimo jiné podívat na zelenou střechu a další opatření zelenomodré infrastruktury, tak v té školce se v pátek 2. října uskuteční od 16 hodin workshop pro děti. Nazvali jsme ho Děti architektury a tím tématem zase bude to, co bychom mohli označit jako zelenou architekturu.
0: Byl jste někdy v New Yorku?
1: Byl jsem v New Yorku.
0: Jak se díváte tam na architekturu? A když si představíme, tam je velmi častá otázka, jaké je to žít v muzeu. To se ptají nás, protože ty, co vědí, jak vypadá ta střední Evropa, vypadá Londýn, vypadá Praha, tak mají pocit, že žijeme v něčem velice starém.
1: Asi to tak je. Na druhou stranu i v New Yorku můžete žít v budovách z konce 19. století, kde ten dotek s tou historií bude třeba silnější, než když budete žít tady v paneláku. Ale já rozumím tomu, kam míříte. Já když jsem poprvé přijel do New Yorku před více než 20 lety, tak to byl šok. A šok teda v pozitivním slova smyslu, protože takový koncentrát různých kultur, lidí, tolik architektury, tak odlišné měřítko těch budov, tak dynamický prostor, v tom mi tehdy přišel New York, protože nebyl jsem třeba v metropolích v Asii, v Číně a podobně, ale v tomhle mi tedy New York přišel úplně unikátní.
0: A ještě vás na letišti přivítá Novosvětská, to potom má člověk dojem, že je opravdu doma. Posloucháte Český rozhlas, povídali jsme si s architektem o dni architektury. Pojďme ještě jednou zmínit, kdy ty dny architektury budou a řekněme tři highlighty z toho programu.
1: Budeme začínat příští týden, v úterý 29. bude ta zmíněná projekce o filmu De Varenne, cesta ke společnému bydlení. Budeme mít v rámci finále ještě jednu projekci, den na to, 30. září. Schindler, architekt prostoru. A týžden od 17 hodin po domluvě se Západočeskou galerií v Plzni budeme mít v programu Dne architektury také projekci a besedu šumných stop v Argentině s Radovanem Lipusem.
0: O festivalu Den architektury jsme si v Českém rozhlase povídali s historikem architektury Petrem Klímou. Děkujeme za vaše odpovědi a někdy opět naslyšenou.
1: Já moc děkuju, těším se, doufejme na viděnou v rámci Dne architektury.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje. Za 3 minuty bude 10:45. V Krušných horách dnes návštěvníci uvidí v rámci festivalu Eurolando historický koňský žentour v pohybu. Dřevěný mechanismus, který kdysi pomáhal vytáhnout náklad z hlubokých šachet, rozpohybují tažní koně. Podrobnosti v našem vysílání už za malou chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jedna minuta po 11:15 tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. V Krušných horách pokračuje mezinárodní turistický festival Eurorando. Kromě výletů s průvodci čeká návštěvníky také program spojený s historií hornictví. V saském Johann Georgenstadtu si dneska lidé mohou prohlédnout repliku dřevěného koňského žentouru. Na místě je i náš reportér Václav Malý. Václave, vítej.
1: Dobrý den.
0: Václave, co přesně žentour je a jak ten fungoval?
1: Žentour je důmyslný dřevěný mechanismus, který horníkům pomáhal dostávat náklad z hlubokých šachet na povrch. Já stojím u novodobé repliky právě tady v Johann Georgenstadtu, jen pár kilometrů od západočeských Potůčků. Budova žentouru má velkou kuželovitou střechu z dřevěných dožků. Pod ní se skrývaly převody, hřídele a lanové bubny. Celý mechanismus pohánějí tažní koně, kteří chodili dokola kolem žentouru a jejich síla se přes převody přenášela na navják. Na něj se namotávalo lano s nákladem z podzemí. Dva koně nahradili sílu až 8 mužů. Díky tomuto mechanismu dokázali místní horníci vytáhnout důlní materiál z hloubky až 200 metrů. Dnes od 1 hodiny tady navíc 2 tažní koně předvedou, jak takové zařízení skutečně fungovalo.
0: Václave, předpokládám, že nejsi v Johann Georgenstadtu jediný Čech. Jaký je tam o prohlídky zájem?
1: Zatím tu mají otevřeno necelé 2 hodinky a bylo tady asi tak 10 lidí. Hlavní nápor tu očekávají až po té první hodině, kdy lidé uvidí celý mechanismus v pohybu. Podle pana průvodce, se kterým jsem se bavil, jsou tu připraveni na 100 turistů, kteří přijeli na festival Eurorando.
0: Jistě, žentour není to jediné, co v Johann Georgenstadtu si lze dneska můžeme prohlédnout.
1: Další program se točí také kolem hornické historie. Odpoledne tady začíná ukázka takzvané Metenschicht, tak se říkalo poslední hornické směně před Vánocemi. Horníci skončili směnu dřív, projednali poslední důležité záležitosti a poté přešli k vydatnému hornickému pohoštění, které osobně organizoval důlní dozorce jako poděkování pracovníkům. Návštěvníci si v rámci ukázky projdou podzemí a následně čeká tradiční pohoštění. Chléb se sádlem a škvarky a skvařené víno. Na programu bude taky hudba a vyprávění horského průvodce. Doprovodní program Euroranda není dnes jen v Johann Georgenstadtu. Na české straně Krušných hor můžou lidé vyrazit třeba do Božího daru nebo do Loučné pod Klínovcem na Trhy, nebo se v Obrvízentálu projet po hornické železnici.
0: Tolik Václav Malý ze saského Johann Georgenstadtu. Díky a naslyšenou, Václave.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni dnes začíná topná sezóna, topí se už také třeba v Klatovech. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství dodá systém řízení pro modulární jaderné reaktory. Sněmovna dnes může opět jednat až do noční hodiny. A čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty až do 20 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Klatovech začala topná sezóna. Jak vyplývá z údajů na webu Klatovské teplárny, letos o den dříve než loni. Dnes zahájila sezónu i plzeňská teplárenská. Mluvčí společnosti Petra Sígrová vysvětluje, čím se start nebo konec topné sezóny řídí.
4: Se odvíjí podle platné vyhlášky, podle průměrných denních teplot venkovního vzduchu. Teplárny začínají topit, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

0: či odstavení během několika vteřin. Obchodně to pro Škoda JS v budoucnu představuje opakované zakázky v hodnotě více než 1 miliardy korun pro jeden každý malý modulární reaktor.
1: Sněmovna může dnes opět jednat a hlasovat o zákonech až do noci. Prosadila to vládní koalice na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé. Zdůvodnila to počtem zákonů, které plánuje probrat. Z 15 bodů mimořádné schůze stihli včera poslanci dokončit pouze 2. Důvodem byla obsáhlá vystoupení opozice a poté i slovní přestřelky mezi poslanci. Dnes plánuje vládní koalice zrušit pravidelnou valorizaci dálničních známek. Poslanci se mají zabývat i změnami pravidel penzijního spoření anebo zvýšením důchodů starších penzistů. Sport. Fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím, který v minulosti trénoval i v Karviné, Jihlavě nebo Mladé Boleslavi, na severu Polska vyhrál s týmem pouze 3 z 9 ligových zápasů. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně polojasno, teploty 16 až 19, na Plzeňsku až 20 a na horách 12 až 15 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, aby jo na nejnižším prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: A nechybí ani informace pro řidiče. Nehoda se stala v Klatovech v Podhůrecké ulici, srazila se 2 osobní auta. Na dálnici D5 blokuje provoz porouchané nákladní auto na kilometru 121 před Benešovicemi na Tachovsku ve směru do Plzně. A zdržíte se také u Cerhovic ve směru na Prahu, tam se vytvořila kolona. Stejně tak se stojí před Prahou už od 7. kilometru. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu bez nehod.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu rádia vašeho kraje. Už za chvíli náš pravidelný rozhlasový fejeton Fouskův svět a dneska má tento název Tvrdá ruka.

0: Fouskův svět. Tvrdá ruka. Můj táta mne nikdy neuhodil. Vždy volil omluvu. Mlátí se sláma a nikoli člověk, říkal. Výprask jsem okusil až později, když jsem začal boxovat. Inspirován dílem Jacka Londona, chtěl jsem být tvrdým mužem, který ubrání svou ženu, svou rodinu. Zpočátku jsem měl malé úspěchy a trochu jsem spichl. A jak říkají naše babičky, pýcha předchází pád. V Děčíně jsem okusil K.O. a přestal jsem nosit nos nahoru. Své děti jsem nikdy neuhodil, vždy se mi zdálo potupné být slabší. Přineslo to dobré ovoce. Já jako pán rodiny jsem se občas zatoulal, kamarádi, kytara, toulky, bylo mi vždy odpuštěno. Osud domova je hlavně v rukách moudrých žen. Poznal jsem několik lidiček, kteří byli vychováni tvrdou rukou. Po každé z nich vanul stín strachu, přetvářka a také zloba. Jakoby se stále bránili a káli. Jsem na straně vlídného slova. Říkat si pravdu a nezneužívat odpuštění je těžké. Je těžké autoritě naslouchat a ještě jí ctít. Nemám rád věty škoda rány, která padne vedle. Potřeboval by ohnout přes koleno. Tvrdá ruka bývá výsledkem nastřádaného vzteku, který si rodinný diktátor vylévá na slabších. Vzpomínám s úsměvem na své omluvy. Promiň, táto, měl jsi pravdu, byl jsem vůl. Nezapomněl jsem okamžik, kdy se mě táta omlouval. Promiň, synu, byl jsi v právu, řekl a podal mi ruku jako chlap chlapovi. Neústupnost a hrubost je zárodkem odcizení. Omluvit se není zbabělé. Je projevem osobní statečnosti. Buďme k sobě vlídní. Těžko se žije s vědomím, že jsme ublížili. Vztek je špatný rádce. Ne, nedělám ze sebe svatouška. Občas pomyslím, že jsem nářez na holou měl dostat. A pohlavky od maminky byly zasloužené.
1: Fouskův svět. Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: Celkem 12 menhýrů najdete pod šumavským Javorníkem. Ten nejznámější se jmenuje Měsíční kámen a v seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvíli řekneme jeden mysteriózní příběh. I proto buďte s námi dál.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme na Šumavu. Ta nepatří mezi místa, která by se mohla chlubit nějakou větší koncentrací skalních útvarů. Určitě se nedá poměřovat s Adršpašskými skalami, Českým Švýcarskem nebo Českým rájem. Přesto se tu ale najdou zajímavá skaliska, skály nebo dokonce menhíry, a to ve větší koncentraci. Jedním z takových míst, kde je usazena více než desítka menhírů, se nachází v lesích pod obcí Javorník. Jejich mysteriózní příběh přináší Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Bazilišek, mudrc, dvojice, kamenná sedačka, grál, otvírač srdcí, lesní pán, mnich nebo strážci. To jsou názvy většiny menhirů, které stojí v lese pod Javorníkem, směrem na osadu Zuklín, nedaleko Strašína.
3: Celkem jich je 12 a podle toho nejznámějšího, měsíční kámen, je nazvaná také naučná stezka propojující tento menhir a obec Javorník. Kde se ale menhiry v této oblasti vzaly? To je samo o sobě zajímavým příběhem, zahaleným tajemstvím.
2: Ještě předtím vám řekneme, co jsou menhiry zač. Slovo menhir se z bretonštiny do češtiny přeloží jako men, tedy kámen, a hir, dlouhý. Jedná se o prehistorické hrubě opracované, svisle do země zapuštěné velké kameny. Tyto většinou samostatně stojící kameny byly vztyčeny lidmi v pravěku a byly využívány zejména ke kultovním, pohřebním nebo astronomickým účelům.
3: A kdo vztyčil ty javornické? No, to je docela zapeklitý příběh. Není totiž nikde doloženo, že by je zde vztyčili naši předci v pravěku. Jejich původ se označuje jako nejistý. Jejich historie a účel nejsou jednoznačné.
2: S novodobou historií menhirů nedaleko Javorníků je spojena osoba inženýra Pavla Kozáka, který nejznámější menhir, měsíční kámen, objevil na začátku 90. let. A v jeho okolí společně se svým kolegou Pavlem Bartlem hledal další vztyčené kameny.
3: Existuje také domněnka, že menhir měsíční kámen nebyl opracován jako menhir, ale jedná se s velkou pravděpodobností o kámen přírodního původu, který může svým tvarem a postavením vyvolávat dojem, že se jedná o opracovaný kámen.
2: Pravděpodobně největším stojícím kamenem v Javornické oblasti je mudrc. Je vysoký téměř 3 metry a při svém objevu byl napůl položený. Jméno mudrc získalo od Pavla Kozáka pro rozšířenou horní část kamene, která může připomínat velkou hlavu. Dnes kámen jakoby dohlíží na podobně velké kameny v okolním kamenném moři.
3: Menhiry prý vyzařují obrovské množství energie, a to jak té pozitivní, tak i negativní. Jasným příkladem prý má být menhir měsíční kámen. Nazván byl podle údajně vytvořeného půlměsíce na jeho západní straně. Z této strany je vyzařovaná energie nejsilnější. Naopak jižní strana kamene má tendenci z člověka, který je v její blízkosti, sílu odebírat. A tak se v této straně kamene nemá zbytečně stát.
2: A jak to tedy ve skutečnosti je s pravostí menhirů pod Javorníkem? Není nikde doloženo, že by je stavěli naši pravěcí předci. Je pravděpodobnější, že vznikly nedávno. To ale nemusí vadit, protože návštěva jedinečných kamenů pod Javorníkem stojí za to.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

rovnodenností přichází období, kdy bychom měli trochu zpomalit a připravit tělo na chladnější část roku. Co teď dopřát a zařadit do našeho jídelníčku a jak se na podzim naladit, to si povíme už za chvíli.

0: Ano, budou dlouhé noci, skončilo léto a nastává astronomický podzim, kdy se začnou zkracovat, světla ubývá a přichází chladnější období roku. Jak se na nastávající podzim ideálně připravit, co jíst a jak tuto změnu co nejlépe tak nějak vnitřně podpořit, jsme se zeptali terapeutky Vladimíry Naušové.
1: Na podzim se můžeme připravit podle toho, jak budeme pozorovat přírodu, protože příroda nám krásně ukazuje, co se děje, jak reaguje na změnu ročních období. A když se budeme dívat na stromy, vidíme, že schazují listí, když se budeme dívat na zvířata, tak začínají přibírat na srsti nebo mění jídelníček trošku.
2: Popisuje celostní terapeutka Vladimíra Naušová.
1: Ve chvíli toho sluníčka začne ubývat, což se vlastně po té rovnodennosti děje, tak využíváme toho, abychom tomu přizpůsobili ten svůj denní rytmus, abychom se nasytili denním světlem, přes den byli i víc venku, večer se víc stáhneme do svého domova a než půjdeme spát, tak tlumíme i ty světla, aby už ten náš organismus se na ten spánek dokázal připravit přirozeně.
2: A co se týká stravy?
1: Tady je ideální zaměřit se na to, co vlastně ty zahrádky nám na podzim dávají, takže je to veškerá kořenová zelenina, může to být ovoce z našich stromů, ořechy, které padají. Ideálně, když se zaměříme na ty naše tuzemské potraviny, které tomu našemu tělu jsou nejbližší. Tím, že se stáhneme víc i do těch našich domovů, tak můžeme si ty potraviny nebo to jídlo připravovat víc teplé, takže víc vaříme, můžeme tam přidávat i víc tuků, aby jsme si vytvořili nějaké zásoby na zimu. Určitě z té kořenové zeleniny, mrkev, červená řepa, nyní Hokkaido.
2: Jaké koření teďka je dobré používat?
1: Koření, které podporuje trávení. Tady v tom období bývá oslabený žaludek a slezina, aby nám to jídlo chutnalo, ale třeba i zamezoval nadýmání, takže to může být třeba fenikl, může to být kmín, ale i třeba koriandr, kardamon.
2: Svoje nezastupitelné místo v tomhle období má určitě i aromaterapie.
1: Použijeme-li třeba do aromalampy, do difuzéru, nebo třeba na masáž břicha, nebo na masáž takzvanou semínkovou silici nebo eterický olej, tak se nám daří lepší pouštět ty věci, stejně tak jako pouštít stromy listy.
2: V podzimním období přichází i chřipky, nachlazení, jak se změní počasí, co je dobré pro prevenci, jakým surovinám je dobré se v tomto období vyhnout.
1: Pokud už jsme v tom období podzimu, což podle čínské medicíny je element kovu, tak tady jsou nejvíc zatížené plíce, což je ten říjen listopad. Měli bychom se vyhnout všemu, co ty plíce zahleňuje, což je určitě cukr a mléčné výrobky. Ne je úplně omezit, ale opravdu si vybírat velmi kvalitní, zvažovat, kdy je jíst a v jaké množství.
2: Podzimní regeneraci se Vladimíra Naušová věnuje také ve svém Vita ateliéru formou osobních konzultací a kurzů. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea, známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo, teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: A za 12 minut už bude pravé poledne. Odvysíláme kompletní zpravodajský servis. Na co se těšit v našem vysílání mezi 12. a 13. Ano, naše pravidelní vědí. Písničky pro vás. Taky proto buďte s námi dál. Já jsem Jiří Trnka. Pěkný den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská fakultní nemocnice se zapojila do projektu Zdraví začíná uvnitř, nabízí vyšetření obézních lidí. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Bude skoro jasno až polojasno a teploty do 19 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určena pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se mohou zapojit pouze lidé narození v Česku.
2: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: V Plzeňském kraji máme za sebou chladné ráno. Teploty se většinou pohybovaly od 4 do 1 stupně. V tradičních mrazových kotlinách na Šumavě ale byly ještě nižší, upřesňuje meteorolog Tomáš Vejvoda.
3: Na Březníku teplota klesla až na -7,3 stupně Celsia, na Horské Kvildě -5,8 a nebo Rokycká Slať -7 stupňů Celsia.

0: částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo. A ministerstvo tedy teď předložilo na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
1: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
0: Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku prezident Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Shengtu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0. Počasí. Čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 20 a na horách bude 12 až 15. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Javorné na Klatovsku se opravuje vodorovné dopravní značení, platí tam omezení, počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: Vítejte, 4 minuty po pravém poledni. Začínají písničky pro vás, telefonní linka 221 554 222. Ta je pro vás nachystaná a vy zavoláte, vyberete, popřejete, radost uděláte a zároveň zkoušíte, zdali to funguje. Ale je to prověřené, funguje to. Máme pro vás Věru Špinarovou a Kouzlo bílých čar. A tak pojďme na to.
2: Český rozhlas Plzeň,

0: 8 minut po 12. hodině vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dobře děláte, tentokrát Dolce a Stanislav. Dobré poledne vám přeji.
1: Pěkné poledne, pane Jiří. Taky vám přeji.
0: Pane Stanislave, Michal Tučný, abych tu žil.
1: Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň, samozřejmě i vás. A právě dnes oslavuje na Dolcích krásné 70. narozeniny Jaroslav Čech. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z vnoučat, tomu přeju. A klobouk dolů před jeho zahradou, zahrádkou, před jeho pergolou. Je to prostě top zahrada, zahrádka. A ať si užije krásných narozenin, ať mu ještě hodně dlouho chutná pivíčko v dolské hospodě. Ano. A samozřejmě písničku pod Michala Tučního jsem vybral, protože on sám několikrát se účastnil stodoly Michala Tučního a věřím tomu, že se mu to bude výběr můj líbit a vám moc děkuju, pane Jiří.
0: Stanislave, chtěl jsem vyzdvihnout, že zejména přání, ať mu chutná dál pivo, je velice podstatné, protože kam bychom došli, kdyby nám nechutnalo pivo. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Český rozhlas, za chviličku už bude čtvrt na jednu, ta další, která telefonuje, tak se měla Mirka, dozvěděli jsme se, že byla u kadeřníka, dobré poledne.
1: Dobré poledne, přeju tobě Jiříku, všem rozhlasákům, všem věrným posluchačům, všem kamarádkám, kamarádům. Pozdravuju pana Jaroslava Kopejtka, abych na něj nezapomněla. A protože je krásný slunečný den, tak si zahrajeme pěknou písničku. Všechny pozdravuju, opatrujte se, užívejte si krásných posledních dnů a všechno nejlepší. A nechte si chutnat, jestli máte něco dobrýho.
0: Ano, to se samozřejmě vždycky hodí si nechat chutnat, tak pojďme, zahrajeme. Bude tady malinká změna, protože to, co jsme původně chtěli, tak jsem nenašel, ale taky moc pěkná od Jiřího Suchýho. Mějte se hezky, nevadí, a naslyšenou.
1: Nevadí, naslyšenou, Jiříku, ahoj.
2: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

sinne bekleklona poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohas.

0: Horká a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
1: Jiří Suchý, jo, to jsem ještě žil. Tady je Český rozhlas Plzeň. Milý pane redaktore, prosím o zahrání písničky pro Danu Pflegerovou, ať má hezký den a práce jde pěkně od ruky přání. A písničku od Depeche Mode posílá švagrová Jana, Personal Jesus.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a pokračujeme v poledních písničkách pro vás. Budeme hrát Karla Gotta a budeme ho hrát úplně pro všechny, kteří mají dobrou náladu. To tady máme od paní Marie. No a hrát to budeme také pro Karla Nováka, který právě dneska slaví své 63. narozeniny. Manželka Martina přeje s Gottem vše nejlepší.

0: Český rozhlas Plzeň a na telefonu už další volající. Dobrý den vám přejeme.
1: Dobrý den, tady je Zdeňka Slavíková z Plzně ze Slován. Já bych chtěla tuhle písničku poslat naší mamince, babičce, prababičce, do dalších let hodně zdraví vám v rozhlase a všem posluchačům. A taky bych chtěla tuhle písničku poslat do Stoda, do nemocnice, kde je náš velký kamarád a přítel Josef Pánek. A tímto bych chtěla pozdravit i všechny sestřičky a doktory, doktorky, aby prostě děkujeme jim, že se tam o něj starají.
0: Velice pěkné přání, vám děkujeme a držíme palce. Naslyšenou.
1: Ano, ano, děkuju, pane redaktore, nashledanou, hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

mokrých stěn. Dětský pláč a samý rváš sklepní bitvě přísahám vám.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň, 3 minuty po půl jedné, pokračujeme, pojďme vyřídit další přání. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát písničku pro mého manžela Martina Nováka, slaví 60. narozeniny. Hodně štěstí, lásky a také zdraví posílá manželka Milada. Máme tady ještě jedno přání k narozeninám. Dobrý den, zahrajte prosím vás k 36. narozeninám pro mého syna Michala. Máma s tátou Martin s Martinou přejí všechno nejlepší a my posíláme Elány a zalubil se chlapec.

Milé rádio, prosím o zahrání nějaké písničky pro dva bezvachlapy, pana Vladimíra Kolcuna z Radkovic u Měčína a pana Václava ze Březí pro dobrou náladu. Přejeme jim hodně štěstí a zdraví. Maruška, děkuji vám. A dále, dobrý den, prosil bych o hudební přání k narozeninám pro Jana Hůlu. Určitě ho potěší nějaký pěkný country song. Děkuje manželka Miluška a švagr Jaroslav.

0: září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Plzeň.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Máme ještě 15 minut k tomu, abychom vám hráli na přání. Například teď paní Jindra z Nepomucka. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prosila pro Věrky písničku, jak jsme se domluvili. Takže, Věrky, hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti na každý den. Přeju Věře Kotišové z Nepomucka, Věře Hrabové z Prádla a Věře Rysové z Prahy. Děkuju vám moc.
2: Tak dobře, hrajeme Věra, mějte se hezky, nashledanou.
3: Dobře, děkuju, nashledanou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, to byl Chris Norman a my budeme hrát dál. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro děvčata od nás z kanceláře, že za mě pracují, když mám pár dnů zaslouženého volna. Lenka Lipertová svým kolegyním posílá Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro Jaromíra Noska, který má zítra svátek. Písničku tak mu posílá jeho manželka Věra. No a před námi je čas také se rozloučit. Za chvíličku budou zprávy, ve 13 hodin to odvysíláme kompletní zpravodajský servis a po 13. hodině tady pro vás bude Alex a host. Já jsem Jiří Trnka, přeji dobré odpoledne a ještě ta oslavenecká na zítra OMD. Ko

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Firma Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Bude jí dodávat pohony pro malé reaktory. Ministr Tejce zvažuje snížení trestní odpovědnosti dětí na 13 let u nejzávažnějších činů. Bude skoro jasno až polojasno a teploty do 19 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Podle něj je ale třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
2: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
1: Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše bude možné české firmy do projektu reaktorů zapojovat i díky tomu, že ČEZ má britské společnosti zhruba pětinový podíl. Lepší sportovní zázemí mají v Plzni Černicích. Investice přišla na více než 67 milionů korun. V areálu v ulici K Cihelnám přibyla hřiště, běžecká dráha a vylepšená je i jeho infrastruktura. O sportoviště se bude starat TJ Sokol Černice. Areál zprovoznili dnes, píše to město Plzeň na svém webu. U nejzávažnějších trestných činů by se mohla hranice trestní odpovědnosti snížit z 15 na 13 let, zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita pachatelů, a to i těch, kterým je méně než 15 let. Vychází přitom z analýzy resortu, kterou dnes představil ve sněmovně. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich

0: nejbližší policejní služebnu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Na Plzeňsku může být ojediněle až 20 a na horách čekejte 12 až 15 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěže na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici druhé třídy v Rozvadově na Tachovsku pozor na porouchané auto, překáží na vozovce. Nadměrný náklad blokuje výjezd od čerpací stanice Šel. A na silnici 2/191 u Žinkov na jižním Plzeňsku tam počítejte s uzavírkou. Důvodem je tradiční pouť v Žinkovech. Uzavírka potrvá až do příštího úterý a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
3: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
2: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už

0: barvice, listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
1: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
0: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
1: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
0: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
1: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
0: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
1: Ale vy tak tam jinak máte.
0: Máme.
1: A využíváte ho někdy?
0: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
1: A žádné eskalátory?
0: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
1: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
0: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
1: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
0: Od dcery.
1: Od dcery. Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
0: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem ji posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nemene kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a teď už ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, no, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru, víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábena Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten Boys
1: jsem
0: Over,
1: spolu s Vladimírem Čechem a Markem Žďánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii, oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Turistickou mobilní aplikaci pro Rokycansko a Nepomucko letos využilo přes 20 000 uživatelů. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely také měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Destinační společnost Rokycansko a Nepomucko vyhodnocuje data z druhé sezóny fungování turistické mobilní aplikace. Software nabízí návštěvníkům regionu ucelený přehled typů na výlety, zajímavá místa, cyklotrasy a interaktivní cestovatelské hry. Aplikaci už využilo přes 22 000 uživatelů, pokračuje Dagmar Filo z destinační společnosti Rokycansko a Nepomucko.
2: Aplikaci průběžně doplňujeme o nový obsah a chceme ji dál rozvíjet. Naším cílem je, aby v ní návštěvníci našli na jednom místě typy na výlety, zajímavá místa, cyklotrasy i naše cestovatelské hry a aby jim pomáhala objevovat nejen známá, ale i méně známá navštěvovaná místa na Rokycansku a Nepomucku.
1: V Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy potvrdili hygienici salmonelu. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a také minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
3: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
1: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem, oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
4: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
5: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jisté ze zniženie spotřebné daně alebo DPH.

0: 60 kg Angličanku McKeeovou a má v Sofii jistou nejméně bronzovou medaili. O postup do finále bude členka Olympu bojovat ve čtvrtek s Finkou Kajovou Pilaovou.
1: Počasí.
0: V noci čekejte skoro jasno až polojasno, postupně bude od severozápadu oblačnosti přibývat, k ránu bude většinou oblačno nebo až zataženo. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra bude ráno a dopoledne většinou zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Kolem poledne očekáváme proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost a lokální přehánky. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách maximálně 12. Povane slabý západní, dopoledne postupně mírný severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzni v ulici Karlovarská nedaleko kruhového objezdu pozor na autobus, který blokuje vozovku, místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 14:05 a to mimo jiné znamená, že už 12 hodin tady máme astronomický podzim, i když venku to spíš vypadá na babí léto. No a vy jste i v tento čas na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. A tak se krátce po půl třetí podíváme na Šumavu, kde chystají zajímavé trasy pro vozíčkáře. Ve slovíčkaření si vezmeme na paškál slovo martýrium. Jako obvykle otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za pár minut další díl řidič abecedy, kde vám tentokrát představíme nejrychlejší auto dopravní policie. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Šumavská příroda bez bariér. Zjišťovali jsme, jaké trasy v plzeňské části Šumavy zvládne i člověk na vozíku nebo rodina s kočárkem. Přinášíme tipy na bezbariérovou turistiku od Šumavských jezer až po hřebenové výhledy na Poledník. Podrobnosti zjišťoval Jiří Trnka. No a vy se to dozvíte už za chvíli. Teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak například v Plzni můžete od 16 hodin zamířit do výstavní cíně 13 na tvůrčí dílnu S jako Solpera. Program se věnuje tvorbě plzeňského grafika a typografa Jana Solpery a nabízí možnost vyzkoušet si práci s písmem a grafikou pro mládež a rodiče s dětmi od 7 let. Společenský život nejen na plzeňských bulvárech připomene koncert, když ženy a muži začali zpívat společně. Jedná se o komponovaný hudebně-literární pořad, který přibližuje vývoj sborového zpěvu v Plzni. Začíná v obřadní síni plzeňské radnice v 18 hodin. Milostný příběh ve velkém romantickém baletu uvádí divadlo Jekátila. Strhující drama La Bayadera se odehraje ve velkém divadle od 19 hodin. No a pokud máte rádi filmy, v 18.30 začíná v Měšťanské besedě v Plzni projekce Tady Vary, milovník ne bojovník. Mladistvě je hravá a hřejivá k romance o křehké lásce v šíleném světě se stala absolutní diváckou srdeční záležitostí na festivalu ve Varech. No a v Rokycanech se můžete v 16.30 připojit ke komentované prohlídce města. Příběhy z předměstí Rokycan vás provede Radek Cínke. Sraz je na Masarykově náměstí před radnicí. Tolik naše dnešní tipy. No a teď bude Václav Neckář opěvovat jednu charismatickou ženu.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Šumava zdaleka není jen pro zdatné turistické krále, kteří milují náročné výšlapy. Plzeňská část Národního parku nabízí několik skvěle upravených tras, které pohodlně přejedeme i na invalidním vozíku nebo s kočárkem. O tom, kam přesně vyrazit za krásnými výhledy i k šumavským jezerům, nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Já přeji krásné odpoledne. Národní park Šumava nabízí hned několik certifikovaných bezbariérových tras, které vedou po zpevněném povrchu nebo s mírným převýšením. Zavedou nás na místa, jako je Prášilské jezero, podél Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu anebo Chalupské slati. Příroda je tu tak plně přístupná úplně všem.
1: Takže kterou z těchto tras bys konkrétně doporučil pro ten podrobnější výlet a jak přesně tedy vypadá?
2: Ano, skvělou volbou je trasa ze Slunečné u Prášil přímo k Prášilskému jezeru. Nastupujeme na parkovišti Slunečná, kde je asfaltový povrch a vyhrazená místa pro vozíčkáře. Odtud se vydáme po zpevněné lesní cestě mírným stoupáním podél Prášilského potoka. Cestou uvidíme panenskou přírodu, Národního parku i staré šumavské hvozdy. No a cíl cesty je u samotného Prášilského jezera, kde je pro vozíčkáře připravená dřevěná vyhlídková plošina přímo nad vodní hladinou s fascinujícím pohledem na ledovcový kar.
1: Tak ještě, jak je to s náročností a zázemím na téhle trase?
2: A celá trasa tam i zpět měří přibližně 5 kilometrů, má asfaltový a pevný štěrkový povrch a sklon nepřesahuje 5%. Takže i bez problémů zvládneme i stručným vozíkem na startu i v cíli, navíc najdeme bezbariérová odpočívadla. Šumavu si tak může užít z první ruky bez jakékoliv pomůcek dalších přírodních překážek.
1: Tak to nek tip od Jiřího Trnky, díky za něj, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase chvíli budeme prodávat, kupovat, případně vyměňovat, neboli začíná rozhlasové tržiště, kam voláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme na prvního. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych prodal cirkulárku tovární výroby bez podavače a k tomu 5 pilových kotoučů. Telefon 728 964 342 Mariánky.
3: Ano, píšu si Mariánské Lázně 728 964 342.
4: Ano, děkuju. Naschledanou.
3: Naschledanou a vám hned přeji dobrý den.
5: Dobrý den. My bychom rádi nabídli chodskou kompletní jídelnu s originál chodskou keramikou Chodovia. A k jídelně patří jídelní stůl, 6 židlí, jedna velká police, 1x truhla, 2x příborník a ten má malované skly, originál z Chodově. A důvod tohoto nábytku je důvod stěhování. Dále bychom chtěli pronajmout byt, je to celé první patro v rodinném domě. Byt je 4+1, má samostatný vchod, samostatné energie. Případní zájemci můžou volat na číslo telefonu 776 172 253. Děkuji za zveřejnění.
3: No tak snad ještě, kde ten byt vůbec je?
5: Ano, ten byt je ve Švihově.
3: Dobře, takže číslo je 776 172 253, ano?
5: Ano, děkuji.
3: Není zač naschledanou, číslo 3 může mluvit. Dobrý den.
6: Dobrý den, prodala bych levně kamenný šroťák na 380 stupňů, elektriku na 380, je to 80 let starý, cirka, je to pro sběratele a doteďka byl funkční, ale už není. A bylo by to na čísle 732 165 290. Plzeň-Sever.
3: Takže
6: děkuji.
3: Píšu si Plzeň-Sever a číslo zní 732 165 290, ano?
6: Výborně, hezký den, moc děkuji.
3: Vám také, naschledanou. No a to byl pro dnešek také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti, které bylo pravda trošku kratší, ale kdo se nedovolal, ať to zkusí zase zítra na číslo 221 554 222, takhle odpoledne po 3:15.
0: Rozhlasové tržiště.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Martýrium. Zkráceně to znamená velké utrpení a v současném významu nejen fyzické. Základ je v řeckém slově martyr, což byl původně svědek u soudu. Platilo to ještě v Novém zákoně. Až při pronásledování křesťanů se význam posunul. Kdo vydá svědectví o víře i za cenu smrti, je martyr neboli mučedník. Jeho smrt je pak martýrium. Křesťané prohlašovali, my dosvědčujeme Krista celým svým životem i smrtí, jsme jeho svědkové. A Římané tento do té doby právní termín otočili proti nim. Když si svědčil pro Krista, popravili tě. Tak se ze svědka stal mučedník. Známá je ovšem ještě jedna teorie, která se odvolává na řeckou mýtickou postavu jménem Marsyas. Ten podle bájí vyzval na souboj v hudbě samotného Apolona. Prohrál a za trest byl stažen z kůže zaživa. Těžko si představit větší fyzické utrpení.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonu pro malé modulární reaktory britské firmy Rolls-Royce SMR. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpán Kazíková. V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu tzv. Regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
1: Ministr Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Policisté pátrají po 19-leté dívce z Karlových Varů. Ariela Sofie Resslerová se naposledy ozvala rodičům v sobotu a řekla jim, že je v Plzni. Od té doby ale nikoho nekontaktovala a její telefon je nedostupný. Podle příbuzných má dívka brát léky, ty ale nemá u sebe. Hledaná je vysoká zhruba 165 cm, má střední postavu, zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Jakékoliv informace o pohřešované volíte na linku 158. Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě kogenerační jednotky pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří energii.
3: Troufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
4: Říká šéf Národního divadla Jan Burian o projektu dotovaném Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury.
3: Kromě té elektrické energie, to teplo, které vyrobíme, budeme používat jak pro topení, tak chlazení Národního divadla. Budeme také jímat energii z Vltavy, čímž samozřejmě docílíme nejenom úspory, ale také daleko ekologičtějšího provozu.
4: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: České tenistky se v Číně připravují na semifinále poháru.

0: odpoledne čekejte proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost a lokální přehánky. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Povane slabý západní, dopoledne postupně mírný severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto bouralo s nákladním ve spáleném poříčí na jižním Plzeňsku na náměstí Svobody. Na silnici 230 u Sitna na Tachovsku se srazila dvě osobní auta a překáží na vozovce. Ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská bourala dvě osobní auta. V Plzni dejte pozor na nehodu na mostu nad hlavním vlakovým nádražím. V Plzni na Palackého náměstí pozor na nehodu osobního a nákladního auta. Na silnici 186 u obce Bolešiny na Klatovsku se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. A v Přešticích na jižním Plzeňsku v ulici Palackého se srazila další dvě auta. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hodina 5 minut pokračuje středeční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a já vám hned řeknu, jak bude pokračovat. Například vás pozveme na nadcházející dny otevřených ateliérů. Potom si představíme nový vizuál kampaně nadačního fondu Muži proti rakovině. Ani soutěž nebude chybět. Tentokrát pro výherce mám jednu hodně zajímavou audioknihu. No a seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do lázeňského centra Karlových Varů. V těsné blízkosti Císařských lázní vede přes řeku Teplou gétová lávka se skrytou technickou zajímavostí. Více prozradíme už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Tajemství technických památek.
1: Gétova lávka v Karlových Varech je 20 metrů dlouhý a přes 3 metry široký most pro pěší přes řeku Teplou. Ocelová konstrukce s kovaným ozdobným zábradlím, která spojuje Císařský lázně s Gétovou stezkou, je replikou původní lávky z 19. století. Více řekne památkář Karel Hamburger.
2: Gétova lávka byla postavena v roce 1892. Bylo to v reakci na devastující povodeň, která postihla Karlovy Vary v roce 1890.
3: Povodeň toho roku zdevastovala zástavbu v lázeňském jádru Karlových Varů. Poškodila stovky domů a desítky lávek a mostů.
2: V reakci na to ty nové mostní díla, respektive ty pěší lávky, byly řešeny se sklápěcím mechanismem zábradlí a byly prováděny již z tehdy nastupujících progresivnějších materiálů, jako byla litina a ocel.
3: A právě z ocele a litinových prvků vznikla jak lávka postavená na konci 19. století, tak její současná velmi zdařilá replika, které nechybí sklopné zábradlí, popisuje památkář Karel Hamburger.
2: Sklápěcí mechanismus zábradlí sestává z podélných a příčných kloubů. Ty příčné klouby ty držely konzoly, které se musely odjistit. Následně teda ta zábradlí byla sklopná, sklápila se dovnitř na tu mostovku a byl to způsob jakési protipovodňové odolnosti té lávky, aby nezadržovala v případě povodní naplaveniny a nebyla právě stržena tím proudem. A pokud by k té povodni došlo, tak by se voda přelévala přes mostovku a to zábradlí by netvořilo bariéru, protože bylo v té době sklopeno do prostě ležaté polohy.
4: Uvidíme to odsud.
2: Když se nakloníme přes zábradlí, vidíme tu volutovou konzolu. Pod ní je ten příčný kloub, který se odjistil. Ta konzola se sklopila a následně bylo možno zábradlí sklopit směrem na mostovku. To zajišťoval tento podélný kloub. Ten sklápěcí mechanismus je funkční, jde o jednu ze dvou takto dochovaných záležitostí v Karlových Varech. Další sklopné zábradlí je dochováno na Labického lávce, takže tu máme dva příklady sklopných zábradlí. Je to technická finesa, která se používá i v současnosti, napadá mě nově postavená trojská lávka, kde toto řešení bylo zopakováno.
3: Přestože jsou sklopná zábradlí funkční, od roku 1937, kdy byla zprovozněná přehrada na Březové, záplavy Karlovým Varům nehrozí. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ano, a teď zase nastala ta chvíle, kdy můžete tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň něco vyhrát, když zavoláte na číslo 221 554 222 a správně zodpovíte soutěžní otázku. No tak co je to, to něco? Tentokrát je to hodně zajímavá audioknížka, nahrávka žebrácké opery od Václava Havla s vynikajícím obsazením. Hrají tam například Tomáš Tepfr, Tatiana Medvecká nebo Jiří Dvořák, Jitka Smutná a tak dále, jmenoval bych dlouho. Takže kdo by chtěl tuhle věc, volá na číslo 221 554 222. Tak, někoho máme u telefonu, zjistíme rázem, kdo to je. Tak přejeme hezké odpoledne, dobrý den, kdo pak je
1: dobré
0: tam?
1: Dobré odpoledne, tady Pepo, dobré odpoledne.
0: Pepo, tak připraven soutěžit?
1: Když budu vědět.
0: No tak, je to soutěž, ne, je to hra, tak pojďme na to. Dnes by měl narozeniny vynikající český básník Jaroslav Seifert. Ten se narodil 23. září na Žižkově roku 1901. No a pozor, on je jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu. A pro vás, Pepo, otázka zní, ve kterém roce tu Nobelovku dostal? Buď za A 1982, za B 1984 nebo za C 1986. Kdy dostal Nobelovu cenu Jaroslav Seifert, který by dnes měl narozeniny? Pepo, zkuste to.
1: No, zkusím Cčko.
0: Říkáte 1986. Pepo, no. Dnes to nevyšlo, bohužel.
1: Naschledanou.
0: Tak, přihlásí se někdo další, kdo už zná správnou odpověď na tuhletu otázku. Tak, koho tam máme právě v téhle chvíli? Hezké odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jana. Já to taky nevím, já si jenom tipnu, no. Zkusím za B.
0: 1984. B obvykle bývá správně, víte, ano.
2: No, někdy.
0: No, ale tentokrát ano.
2: Výborně, děkuji.
0: Tak výbornou, zajímavou audioknížku Žebrácká opera jste právě teď vyhrála. Já vám přeji hezký kulturní zážitek, ještě jednou gratuluji a zůstaňte mi chvíli u telefonu, ano?
2: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Kdybyste se mohli něco naučit za jednu vteřinu, co by to bylo?
1: Vyskočit.
2: Udělat kliky.
3: Počítat.
4: Běhat.
5: Malovat květinu.
6: Hvězdu.
7: Naučit se něco o dinosaurech.
8: Skákat.
9: Naučit se psát.
10: Stavět.
11: Balík zabalit.
12: Zbalit nějakou holku.

0: Je v 15:37, posloucháte Český rozhlas Plzeň a tak vám mohu říci, že novou plakátovou kampaň upozorňující na rakovinu varlat navrhli studenti Fakultu designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Kampaň vytvořili pro nadační fond Muži proti rakovině a oslovit má hlavně muže od 15 do 40 let a připomenout jim důležitost takzvaného samovyšetření. Na plakátech, které jsou volně přístupné v univerzitním kampusu na Borech, připodobnili studenti a studentky varlata k vejcím, míčkům nebo k ovoci. No a doplnili je i o poutavé slogany.
1: Vy tady máte zkontroluj si ovoce.
2: Ano, to je náš slogan.
1: A je tady banán a jsou tady pomeranče a mandarinky.
2: Samo o sobě, když si člověk dočte ten detail, že až 90% nádorů varlat odhalí samovyšetření, tak člověku dojde, o co se jedná. Nicméně jsme došli k tomu, že by bylo lepší nějakým způsobem to zobrazit i na tom ovoci. A vlastně to dopadlo tak, že jsme tam dali tu plíseň, ale jenom jemně.
1: Říká autor jednoho z plakátů, Jáchym Blažek. Pracoval na to také ještě váš kolega Maxim Šilo.
2: Ano. Máme různé varianty, nejenom zkontroluj si ovoce, ale i zkontroluj mu ovoce, protože kampaň se netýká pouze sebekontroly, ale i kontroly partnerem nebo partnerkou, kde se taky často právě, že tyto nádory dají najít.
1: Je tady těch panelů celkem 6. Další nám představí a svoje plakáty, návrhy Milana Lebeděva. Vy tady máte nějaká vajíčka na sedačce, autosedačce.
3: Jo, já jsem pracovala s konceptem sedět na vejcích, což znamená, že tím čekáním prostě to nevyřešíš a odkládáš to sebe vyšetření.
1: Jiří Hofreiter, koordinátor nadačního fondu Muži proti rakovině a Movembru, tedy kampaně,
4: která je zaměřená na právě jakoby na mužské zdraví. Tyhle ty plakáty, tak vlastně budou součástí té kampaně.
1: Kampaň si prohlédla už také uroložka z Plzeňské fakultní nemocnice Hana Sedláčková.
5: Nádory varlat konkrétně jsou poměrně vzácné onemocnění s výskytem kolem 500 případů za rok, ale zvláštně je to v tom, že postihuje mladé muže. Ta osvěta je jistě na místě. Ty plakáty se mi velice líbí, jsou hravé, zároveň edukativní, myslím si, že osloví.
1: Se koukám, tak je tam často právě zvolena ta paralela s vejci.
5: Ano. Tak laicky se varlatům říkají koule, vajíce, že jo, tak určitě přiblížit i v tom názvosloví té mladé populaci, nebo všeobecně tomu slangu, si myslím, že jistě s výhodou v takovýhle propagační akci.
1: Ta kampaň doporučuje samovyšetření.
5: Ano.
1: Jak se takové samovyšetření dělá?
5: Samovyšetření...
1: Mám se slíct?
5: Teď ne. Buď muž, někdy může partnerka v rámci třeba nějaké hry, předehry. Doporučujeme to v klidu, nejlépe po sprše, dvěma prsty, nejlépe palcem a ukazováčkem, jemně prohmátnout si celé varle v celém průběhu a pokud si muž nahmatá něco zvláštního, co se mu nezdá, by měl navštívit lékaře k odbornému vyšetření.
1: Tady v kampusu Západočeské univerzity na cestě mezi rektorátem a fakultou strojní budou plakáty k nové kampani zhruba měsíc. Pak se přesunou do Prahy. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Šumavská na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl.

0: hosty. No a teď bych tady měl jeden tip. O nadcházející víkendu se totiž bude v Plzni konat akce s názvem Víkend otevřených ateliérů aneb Plzeň tvořivá, a proto je teď u telefonu Jana Brabcová. Jano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Vy jste vlastně autorkou celé té myšlenky, pokud se nemýlím.
1: Je to tak.
0: Takže
1: přiznávám se.
0: Takže můžete klidně říct nejprve nějak obecně, o co se tedy vlastně jedná.
1: Já bych řekla, že to je těch 11 let stále stejné. Je to víkend, kdy otevírá 70 míst v plzeňském kraji, převážná většina v Plzni. Jsou to místa, kde umění vzniká nebo se umění vystavuje. A vy máte tak herní plán, řekněme, a to je mapa otevřených ateliérů, která je vystavena na www.otevreneateliery.cz. Zjistíte, kde, která místa vás zajímají, a buď to jdete tvořit, anebo se jdete pouze koukat po galeriích. Případně jdete ochutnávat na vinnou stezku Art and Wine a užijete si víno a umění.
0: A kolik je tam těch míst, kde se mohou lidé zastavit? Máte to spočítané?
1: No, my to máme naprosto přesně spočítané. Říkala jsem, že je to 70 míst a na těch 70 místech vystavuje, jestli si dobře pamatuju, téměř 250 umělců.
0: No a také jsem se dočetl, že v provozu bude i umělecká tramvaj, tak co si pod tím představit?
1: My díky plzeňským městským dopravním podnikům máme takovou specialitu. Je to pojízdné infocentrum, kde také máte možnost získat mimo jiné i tu mapu. Tramvaj jezdí celé dva dny mezi 14. a 20. hodinou, to jsme ještě neřekli. A má to speciální jízdní řád, který spojuje všechna místa v Plzni, kde se dá tramvají projít nebo projet. A jezdí samozřejmě také zdarma. Celá akce je pro návštěvníky bezplatná.
0: Tak zdarma, a navíc ještě je tam možnost něco vyhrát. Bude se prý soutěžit i o zajímavé ceny. Tak v čem ta soutěž spočívá? Kdo bude mít nejvíc, dejme tomu, zásahů nebo nejvíc návštěv?
1: No, my máme několik soutěží. Jednak je to soutěž o nejlepší foto či video z akce, o nejobdivovanější návštěvnické dílo. Letošní novinkou je také online hra, kde návštěvníci pod QR kódy na jednotlivých zastávkách najdou soutěžní otázky. A cen je samozřejmě hodně. Také mohou soutěžit například o cenu PMDP.
0: Takže bude to docela velká akce, jak vás tak poslouchám, tak stručně. Víkend otevřených ateliérů na závěr, kdy, od kolika a do kolika?
1: 26. a 27. září, tedy tento svatováclavský víkend, pak si můžete ještě odpočinout na svatého Václava 28. v pondělí, od 14 do 20 hodin, pokud to není někde v programu nebo v mapě uvedeno jinak. Art party, setkání s umělci, se koná v družbě v Rígrově ulici v Plzni, a to od 20.30. A jinak samozřejmě se těšíme na všechny, kdo si rezervují své, řekněme, tvůrčí místo i přes webové formuláře, protože třeba oblíbené sochání z porobetonu a mozaika se koná před Priorem nebo bývalým obchodním domem Prior poblíž vlakového nádraží, a tam také hned na vlakovém nádraží tvoříme ten obraz, největší plzeňský obraz 20-metrový celé dva dny.
0: Na víkend otevřených ateliérů zvala Jana Brabcová. Tak díky, ať se to vydaří.
1: Děkujeme a těšíme se na vás, na všechny.
0: Tak to byl jeden tip, možná, že ho využijete o nadcházejícím víkendu. No ale teď ještě pár slov zítřejšímu vysílání. Jak vypadá Tour de France spoza objektivu? Kolik kilometrů musí fotograf během závodu najezdit? A je těžší fotit vrcholové sportovce anebo talíř dobrého jídla? Na to všechno se budeme ptát fotografa Ondřeje Kalmána, který bude hostem ve studiu Rádia vašeho kraje už zítra po 10. hodině dopolední. Ale už za chvíli po zprávách, jak asi tušíte, Humoriáda. Takže řeknu, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Kateřina Macháčková. Společně s Pavlem Kučerou vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. No a Roman Stupka vám při tom všem přeje i nadále příjemný poslech.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny nebo místopisu. Plzeňská teplárenská zahájila topnou sezonu. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu, když přijala pozměňovací návrh pražských poslanců ANO Patrika Nachera a Roberta Králíčka. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD návrh podpořil. Schválená vládní předloha má za cíl hlavně umožnit veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Půjde třeba o dopravní uzavírky, parkoviště nebo dostupnost veřejné dopravy. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. V Klatovech začala topná sezona. Jak vyplývá z údajů na webu Klatovské teplárny, letos o den dříve než v loni. Dnes zahájila sezónu i plzeňská teplárenská. Mluvčí společnosti Petra Síkrová vysvětluje, čím se start nebo konec topné sezony řídí.
6: Se odvíjí podle platné vyhlášky, podle průměrných denních teplot venkovního vzduchu. Teplárny začínají topit, jestliže 2 po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.
5: Při cestě na Šumavu musí dnes turisté počítat s několika omezeními. Z provozních důvodů je uzavřená stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci na Šumavě a kvůli opravám čeká na turisty omezení i na lesní cestě Chornice na Stožecku. Potrvá do konce listopadu. Trasy jsou tam s opatrností průchozí.
7: Další omezení je od víkendu taky v oblasti Prášilska. Kvůli havarijnímu stavu tam správci parku uzavřeli Frantův most přes Prášilský potok. Přímo na místě jsou červeno-bílé pásky a cedule s textem, že oprava je v řešení. Turisté, kteří jdou po zelené turistické stezce, tak musí přejít brod. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Sport.
5: Fotbalisté druholigového Kladna zabojují o postup do 8. finále domácího poháru. Budou hostit prvoligový Baník Ostrava. Zápas začíná v těchto chvílích. Do 8. finále MOL Cupu zatím prošlo 11 týmů z nejvyšší soutěže a jen jeden ze druhé nejvyšší.
2: Počasí.
5: V noci čekejte skoro jasno až polojasno, postupně bude od severozápadu oblačnosti přibývat a kráno bude většinou oblačno nebo až zataženo. Nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů a na horách bude 9 až 6. Zítra bude ráno a dopoledne většinou zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Kolem poledne a odpoledne čekejte proměnlivější, ale stále velkou oblačnost, lokální přehánky a večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. stupňů a na horách bude 9 až 12. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Plzni v ulici Ukrajinská se srazilo osobní auto s nákladním. Osobní auto bouralo s nákladním také ve spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku na náměstí Svobody. Na silnici 230 u Sitna na Tachovsku se srazila dvě osobní auta. Ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská bourala dvě osobní auta. I tam se nehoda vyšetřuje. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné. Mně to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně zkousla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka,
1: já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: s tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem dostala stát

0: stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplhala do tří čtvrtiny tyče. Na provaz jsem se vůbec netroufla. Takhle, no.
1: No prostě pohybově nadaná.
0: No já jsem velmi nadaná, no. Jinak... Ale já to dovedu maskovat.
1: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
0: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie. A premiéru budeme mít 20. října v divadle u Hasičů.
1: A kdo dělá teda choreografa?
0: Choreografa máme takového slavného.
1: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
0: Ne, to je úplně jiný.
2: Grand Prix.
0: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
1: Ano,
0: no.
1: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
0: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
3: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se... Klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty tři dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný, těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich šesti, no, mých šesti jich dvou let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam je říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
0: Ano, nebudeme
1: přirozeně.
0: Se smát.
1: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
0: Ano.
1: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
0: Bezdomovci, Gott a... Ne.
1: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím
0: no ne,
1: ty SMSky?
0: To by mě taky zajímalo.
1: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme, ne, koho ne, zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humorádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý, nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam se v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: Já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě
3: možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zasáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno. Zdravím
6: vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme, paní Líba.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už syčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: Tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty to je historky o té tvojí lednice plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša Patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako jak Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme bezdomovce, zapsáno. Že? Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věli jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak
2: ano,
1: a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jakože to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páral.
2: Ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě. Nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavým. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: To bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty týty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jen naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Ne, tě podsem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu. Na housku. Heleno. Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? V okenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej,
7: zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pojď. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pojď, tam hraje výtvarníka. Dobrý den. Dobrý večer, pane náměstku, se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prostě: bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. V poslední filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitán. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce. Ano, pane, nebo soudruhu? Pane. Můžeme. Akce. Ano, pane kapitáne. Přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, s kolaborantama. Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak boli, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majete, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek, říká zrežíroval, jestli říká režíroval, ne, to ježišmarja. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. Mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to bylo
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Mílo z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. Ale tím pádem bych byl asi pro pokračování. Protože člověk má doposlout to, co načal, že? A pospolnou, taky jsme se viděli, to už je ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka tak má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešní.
3: Ano. Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: Tleskám.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: Víc času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat, schválili to poslanci. Domažlická nemocnice modernizuje energetiku za téměř 160 milionů korun. Sportovci, školáci i veřejnost mají k dispozici nová hřiště v plzeňských Černicích. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení.
2: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 milionů korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
3: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
2: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
4: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
2: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Domažlická nemocnice za téměř 160 milionů korun modernizuje energetická zařízení. Práce potrvají do konce příštího roku. Cílem je snížit spotřebu energií, obnovit zastaralé technologie na hranici životnosti a zlepšit podmínky pro pacienty i zaměstnance. Investici hradí zřizovatel Plzeňský kraj, informoval o tom mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. Nemocnice letos například postupně vymění zhruba 4800 světel, většinou za úsporná LED svítidla. Přibližně polovina už je hotová a pacienti ocení hlavně klimatizaci, kterou nemocnice nově zavede do pokojů v lůžkové části. Nové moderní sportovní zázemí mají v Plzni Černicích. O jeho provoz se bude starat TJ Sokol Černice a využívat ho budou kromě sportovních oddílů také mateřské a základní školy a veřejnost. První etapa přestavby areálu v ulici Cihelnám stála 67 milionů korun.
5: Za uvedenou částku získal černický areál především fotbalové hřiště s umělým povrchem, atletickou běžeckou dráhu a dvě osvětlená víceúčelová hřiště. V přípravě je druhá etapa modernizace černického sportovního areálu, a to ve výši 20 milionů korun. Z Plzně Petra Kosová, Český rozhlas.
1: Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotkách po celé republice. Zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září. Projekt je součástí kampaně Aktivní září, která letos přišla s novou online mapou. Lidé tam najdou všechny zapojené sokolské jednoty a podrobnosti jsou také na webu sokol.eu.
0: Sport.
1: Hokejistům Třince bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Ze sobotního extraligového utkání proti Plzni si odnesl svalové zranění. Slezský klub o tom informuje na síti X.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, postupně od severozápadu bude oblačnosti přibývat a k ránu čekejte většinou oblačno nebo zataženo. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů a na horách 9 až 6. Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky. Kolem poledne čekejte proměnlivější, ale stále velkou oblačnost, lokální přehánky a večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách maximálně 12. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Ukrajinská bouralo nákladní auto s osobním. Další nehoda je v Plzni v ulici Skvrňanská, kde se srazila motorka s osobním autem a bouralo se také na Doubravce v Těšinské ulici u kruhového objezdu. Tam bourala dvě osobní auta. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Zajímá vás, jak vypadala pravá chodská svatba v roce 1830?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavit malé modulární reaktory v Česku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Na Chrastavický jarmark a svatováclavské hody se můžete vydat v sobotu do Chrastavic na Domažlicku. Uvidíte krojované průvody, jarmark a celý program začne vzpomínkovým aktem u pamětní desky Boženy Němcové. Co všechno v Chrastavicích můžete zažít, už za chvíli řekne náš regionální stopař Jiří Trnka. Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se mohou zapojit pouze lidé narození v Česku. Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu nebo rakoviny. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. V Domažlicích začíná druhá etapa opravy památkově chráněné radnice na hlavním náměstí. Loni stavbaři při první etapě opravili na novorenesanční stavbě z roku 1893 střechy na jižní dvorní straně. Teď je na řadě střecha a věž na severní straně směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech. Práce potrvají zhruba rok a zahrnují umělecké opravy historických kovových zdobných prvků a restaurování soch.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tradiční řemesla, krojované průvody i vzpomínka na literární osobnosti spjaté s Domažlickem. Nadcházející jarmark v Chrastavicích nabídne program pro celou rodinu a přenese obec do 19. století. Co všechno na místě zažijeme, to nám teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Chrastavice ožijí jarmarkem, který se tentokrát nese ve znamení chodských tradic. Hlavním tématem je připomínka pobytu spisovatelky Boženy Němcové, která na Domažlicku sbírala podklady pro své pohádky a příběhy. Místní spolkaři připravili program, který propojí stará řemesla, prodej regionálních produktů a dobová vystoupení.
1: Jiří, na jarmarku se chystá také rekonstrukce historické svatby, konkrétně z roku 1845. Tak mě zajímá, jak taková svatba bude vlastně vypadat.
2: Tak uvidíme autentickou ukázku chodské svatby z poloviny 19. století, tedy přesně z doby, kdy na Chodsku Božena Němcová působila. Místní v tradičních krojích předvedou staré svatební zvyky, odjezd nevěsty i svatební veselí za doprovodu živé dudácké muziky. Průvod ten projde celou obcí, takže naseme atmosféru tehdejšího venkova přímo v ulicích.
0: Regionální stopař.
1: No ale to nejsou určitě jediné zážitky, které nás o tomto víkendu v Chrastavicích čekají.
2: Patrně cílíš na chodské koláče.
1: Ano,
2: ochutnáme pravé chodské koláče i další místní speciality. Budou ukázky práce řezbářů či košíkářů a pro děti je připravené pohádkové divadlo. Jarmark nabízí skvělou příležitost, jak prožít den obklopení živou historií a poctivou chodskou kulturou.
1: Na mě zaujaly ty chodské koláče, ty miluju.
2: To každého.
1: Určitě. O víkendovém chrastavickém jarmarku plném koláčů, oživených chodských tradic, historické svatby nám teď z Domažlicka povyprávěl regionální stopař Jiří Trnka. Děkuji za to, Jiří, naslyšenou.
2: A také košíkářů, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

Gábera. 17 hodin 23 minut posloucháte Středeční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Komunální volby se blíží, v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Plzeň vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech Plzeňského kraje. Dnes se vydáme do Domažlic.

0: skupina Bad Boys Blue 4 minuty před 17:30 na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Teď na řadě předpověď.
1: Počasí.
0: Jaké počasí přinese zítřek, to už je otázka na meteorologa Tomáše Vejvodu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme začít večerem a nocí.
2: Tak v nejbližších hodinách očekáváme polojasno až skoro jasno. Ve druhé polovině se bude oblačnosti od severozápadu pozvolna přibývat a k ránu pak můžeme očekávat až tak, takže no. A co se týče těch minimálních teplot, tak ty se budou pohybovat v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia. V údolích při trvající zmenšené oblačnosti může být až 5 stupňů Celsia.
0: Přinese zítřek nějaké přeháňky?
2: Ano, zítra nás čeká větrnější a chladnější den s možností přeháněk. Ráno a dopoledne bude zataženo až oblačno od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně tedy na horách a v severovýchodní polovině kraje. Kolem poledne a odpoledne očekáváme již proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami a večer ty srážky budou pozvolna ustávat. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 14 do 17 stupňů Celsia a k tomu během nepovede mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň věnovaného komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v plzeňském kraji. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dneska zamíříme do Domažlic. U mikrofonu je Iva Kokešová a ve studiu vítám také redaktorku Martinu Klímovou. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Domažlice leží zhruba 55 kilometrů jihozápadně od Plzně na kraji Českého lesa. Podle Českého statistického úřadu má město rozlohu téměř 2,5 tisíce hektarů a žije v něm zhruba 11 tisíc lidí. Typickou dominantou Domažlic je šikmá věž arciděkanského kostela Narození Panny Marie na náměstí Míru. A za zmínku stojí i historické jádro města, které je městskou památkovou rezervací. Martino, kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Komunální volby v roce 2022 vyhrálo v Domažlicích hnutí ANO 2011 s podporou N. Vznikla koalice, ve které byli taky zástupci ODS, Pirátů a Domažlice pro všechny. V opozici v 21 členem zastupitelstvu skončilo Sdružení pro město Domažlice, SPD a Vždy Domažlice, KDU, ČSL, NK. Starostou se stal Radek Wiesner z hnutí ANO. V červnu 2023 ale došlo na radnici k převratu. 4 lidé z vládnoucí koalice se přidali na stranu opozice a zastupitelé starostu odvolali kvůli jeho údajné nečinnosti. Podíleli se na tom kromě Pirátů také lidé z jeho vlastní strany, tedy z ANO 2011. Novým starostou Domažlic se stal Stanislav Antoš z KDU ČSL, který tehdy kandidoval za uskupení Vždy Domažlice KDU ČSL NK. Starostou se stal poprvé, i když už v minulosti zastával funkci místostarosty Domažlic. 7členou radu vytvořili po převratu nově 3 členové sdružení pro město Domažlice, jeden zvolený za Piráty, 2 z KDU ČSL a jeden zvolený za ANO 2011 s podporou N. A v této podobě zůstala rada doteď.
1: Měnilo se pak ještě v Domažlicích složení rady nebo zastupitelstva?
2: V září 2025 zastupitelé Domažlic odvolali z rady města Miroslava Macha ze Sdružení pro město Domažlice. Důvodem bylo jeho stíhání po zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi. Zásah se týkal projektu Plzeňského kraje, konkrétně přestavby bývalých městských lázní v Plzni na multikulturní centrum a krajskou galerii a taky modernizace školní kuchyně v Domažlicích. Miroslav Mach veškerou vinu odmítl a před hlasováním odmítl sám odstoupit. Nahradil ho Josef Kuneš ze Sdružení pro město Domažlice.
0: Komunální volby 2026.
1: A kolik politických stran a hnutí v Domažlicích kandiduje letos?
2: Ohlasy voličů se letos v Domažlicích uchází celkem 9 politických uskupení, před 4 lety jich bylo o jedno víc. Současný starosta Stanislav Antoš z KDU ČSL kandiduje jako lídr kandidátky nazvané Pro Domažlice KDU ČSL a nezávislí. Česká pirátská strana má v čele Jana Pachla. Jedničkou kandidátky ANO 2011 a nezávislí je znovu Radek Wiesner. Lídrem Sdružení pro město Domažlice je nově Kamil Jindřich. Občanskou demokratickou stranu znovu do voleb vede Pavel Faschingbauer. No a Svoboda a přímá demokracie SPD má v čele Michala Obdržálka.
1: Martino, kdo do voleb povede strany, které dosud v zastupitelstvu nejsou?
2: Stačilo, KSČM a nezávislí vede Pavel Dofek. Viktor Krutina, který v minulých volbách kandidoval za Piráty, je teď lídrem kandidátky Vaše Domažlice. A nově kandiduje uskupení s názvem Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města. V čele této kandidátky stojí Hana Hradecká. Ještě doplním, že zastupitelstvo Domažlic letos na svém květnovém zasedání potvrdilo, že i pro nové volební období 2026 až 2030 si město zachová počet zastupitelů 21.
0: Komunální volby 2026.
1: Můžeš teď připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech Domažlického okresu?
2: Například v Horšovském Týně, Staňkově nebo Bělé nad Radbuzou mají od komunálních voleb v roce 2022 stabilní vedení. V radě těchto měst nedošlo k žádným změnám. Ale třeba v Klenčí pod Čerchovem se rada změnila. Od voleb v roce 2022 zůstali 3 členové stejní a 2 se vyměnili.
1: Na co se vedení radnic na Domažlicku v končícím volebním období zaměřovala?
2: Uplynulé 4 roky byly v okrese charakteristické opravou silnic a některá města přistavěla nebo zmodernizovala mateřskou nebo základní školu. Třeba základní škola v Postřekově má za sebou rozsáhlou modernizaci a generální rekonstrukci. Někde taky revitalizovali náměstí nebo sídliště. Například v Domažlicích na sídlišti Kavkaz vznikla nová Sukova ulice a opravovala se tam i ulice 28. října, kde vznikla nová parkovací místa.
1: Volby v Domažlicích i v celém okrese shrnula redaktorka Martina Klímová. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města. Jako první se zaměříme na to, jakým způsobem chtějí kandidáti v příštích letech udržet ve městě kvalifikované pracovníky.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Martinou Klímovou zaměřujeme na Domažlice. Část kvalifikovaných obyvatel Domažlic pracuje v Německu. Přitom ve městě chybí třeba zdravotní sestry. Kandidujících stran a hnutí jsme se proto ptali, jak to změnit.
2: Část lídrů se shoduje, že je těžké konkurovat platům v zahraničí. Lídr kandidátky Vaše Domažlice Viktor Krutina chce spravovat město tak, aby lidé měli kde trávit volný čas a neměli důvod kromě práce odcházet z města za lepším bydlením a žitím. Podle jedničky kandidátky Stačilo Pavladovka problém vyžaduje větší, komplexnější řešení. Pro zvrácení takového trendu v regionu a stabilizaci je nutné podle něj kombinovat finanční, infrastrukturní a systémová opatření. Podle ANO 2011 a nezávislí v čele s Radkem Wiesnerem může samospráva vytvořit podmínky, aby kvalifikovaní obyvatelé zůstávali ve městě, například nabízet motivační programy, benefity, zaměstnanecké byty, dostupné školky, základní školy nebo volnočasové aktivity. Stanislav Antoš, lídr kandidátky pro Domažlice KDU-ČSL a nezávislí, chce v příštím volebním období nabízet nové byty pro zdravotní sestry. Podle něj je taky potřeba spolupracovat se správou železnic a ředitelstvím silnic a dálnic na pokračující modernizaci dopravního napojení města nejen na západ, ale taky na Plzeň.
1: Jak chtějí kvalifikované pracovníky udržet v Domažlicích další kandidující uskupení a politické strany?
2: Lídr kandidátky České pirátské strany Jan Pachl navrhuje ve velkém podpořit střední zdravotnickou školu v Domažlicích, studentům nabídnout i nástavbové a vyšší studium, aby tam zůstali, a po vystudování jim nabídnout startovací byty pro mladé. Pavel Faschingbauer, který vede ODS, považuje za klíčové dostatek dostupného bydlení, kvalitní školy a školky, bezpečné a upravené veřejné prostory, pestrou nabídku sportovního a kulturního vyžití i rozvoj moderních služeb. Právě kvalita života podle něj často rozhoduje o tom, kde lidé zůstanou. Sdružení pro město Domažlice v čele s Kamilem Jindřichem chce vytvořit podmínky pro nové ambulance a specialisty a rozšířit dostupnost zdravotní a psychologické péče. Plánuje taky vytvořit silné výbory a komise, jejichž názor v daných oblastech by mělo zastupitelstvo nebo rada města brát na zřetel. Hnutí Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města, které do voleb vede Hana Hradecká, se domnívá, že radnice by měla být mnohem aktivnější v podpoře podnikání a při vytváření podmínek pro nové investory a zaměstnavatele. S tím souvisí i bydlení, kvalitní služby, kultura, volnočasové možnosti nebo celková podoba města. A podle Michala Obdržálka, lídra kandidátky SPD, je nutné směřovat otázku na vládu České republiky. Když podle něj budou v Česku vyšší platy než v Německu, pak tu kvalifikovaná síla bude zůstávat.
1: To bylo téma, jak v Domažlicích udržet kvalifikované pracovníky, například zdravotní sestry, které často odcházejí za prací do sousedního Německa. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň. A za chvíli otevřeme další důležitou otázku týkající se Domažlic. Má město stavět městské a sociální byty? A pokud ano, kolik a kde?
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Martinou Klímovou zaměřujeme na Domažlice. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jestli má město stavět městské a sociální byty. Pokud ano, kolik a kde?
2: Pro výstavbu je lídr SPD Michal Obdržálek i Jan Pachl, který vede do voleb Českou pirátskou stranu. Podle nich musí být bytů dostatek, aby pokryly požadavky občanů. Město má lokality vybrané, projekty jsou připravené, ale realizace podle nich zatím vázne a není tak rychlá, jak by obyvatelé potřebovali. Jednička hnutí Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města, Hana Hradecká, nechce jít cestou klasické výstavby městských a sociálních bytů. Efektivnější je podle ní spolupráce se soukromým sektorem a taky družstevní bydlení. To by mohlo vzniknout v Petrovické ulici, zatímco v lokalitě Kozinovo pole by byla možná spolupráce s developerem. Kamil Jindřich v čele kandidátky Sdružení pro město Domažlice i Pavel Faschingbauer, lídr ODS, považují dostupné bydlení za důležitou podmínku pro rozvoj města a chtějí ho aktivně podporovat. Vhodné lokality jsou podle nich například v Petrovické ulici nebo Kozinovo pole. Podle obou lídrů má být město aktivním investorem, zároveň má ale taky vytvářet podmínky pro developery.
1: Někteří kandidáti jsou zastánci volného trhu, ale uvědomují si, že určitý podíl města v bytové výstavbě je nutný. Je to tak?
2: Ano, tento názor zastává Stanislav Antoš, který je lídrem kandidátky pro Domažlice KDU ČSL a nezávislý. Stavět v režii města je podle něj potřeba, proto Domažlice začínají s rekonstrukcí bývalého domu pro seniory na 24 standardních bytů. A měli by tam bydlet běžní nájemníci s nájemníky, jako jsou vdovy, vdovci, rodiny s malými dětmi nebo osoby přicházející z dětského domova do samostatného života. Jak uvádí Radek Wiesner, který vede kandidátku ANO 2011 a nezávislý, rozvojové lokality pro bydlení jsou Petrovická, obytná zóna 2 na Bábě, Kozinovo pole. A pro sociální byty jsou vytipované objekty pro rekonstrukci v Masarykově ulici ve spolupráci s diecézní charitou. Stavět a rozvíjet městské i sociální bydlení chce i lídr kandidátky Stačilo, KSČM a nezávislý Pavel Dofek. Taky vaše Domažlice v čele s Viktorem Krutinou pokládají otázku bydlení za prioritní pro rozvoj města a chtějí ho podporovat. Ať už se jedná o bytové domy na vojenském seřadišti nebo novou obytnou zónu Bába 2 a taky už zmiňovanou lokalitu Kozinovo pole.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň patří Domažlicím. Po písničce otevřeme další téma, a to možnosti využití bývalé Královcovy továrny.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň, dnes věnovaného Domažlicím. U mikrofonu jsou Iva Kokešová a redaktorka Martina Klímová. Už jsme mluvili o sociálním bydlení i odlivu kvalifikovaných pracovníků. Poslední část se týká bývalé Královcovy továrny, kterou město koupilo. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku, jaké využití byste pro ni prosazovali.
2: Jednička kandidátky České pirátské strany Jan Pachl by stávající část opravil na jednotlivé provozovny a zbytek v horních patrech na byty. Spodní větší část by využil jako vícepatrové parkoviště s vjezdem od Zubřiny. Vše propojené, aby lidé mohli zaparkovat a jít třeba na náměstí. Stanislav Antoš, lídr kandidátky pro Domažlice, KDU, ČSL a nezávislý, chce prosazovat architektonickou soutěž. Z předběžných studií to vypadá, že objekt bude rozčleněný na několik částí, od společných prostor přes byty po výstavní sály. Rozlehlý pozemek umožňuje využití i pro parkoviště, které by díky svému umístění v centru města mohlo odlehčit parkování na náměstí. Pavel Dofek v čele kandidátky Stačilo, KSČM a nezávislý navrhuje, aby se v této nemovitosti rozšířila kapacita domovů pro seniory a bytů s pečovatelskou službou, kterých je ve městě omezené množství a slouží nejen pro Domažlice, ale pro celý okres. No a podle lídra SPD Michala Obdržálka je to otázka na toho, kdo objekt koupil.
1: Jaké využití Královcovy továrny navrhují další politické subjekty, které letos kandidují v komunálních volbách v Domažlicích?
2: Lídrovi kandidátky Vaše Domažlice Viktoru Krutinovi přijde nejzajímavější využít továrnu jako nový studijní kampus pro novou střední, popřípadě vysokou školu v Domažlicích. Nechce tam jen parkovací dům nebo nákupní centrum, nepodpoří tam ani vznik muzea nebo galerie. Otevřený je ale diskuzi o novém kulturním sále pro 1000 lidí nebo bytovém komplexu. Kamil Jindřich, který vede Sdružení pro město Domažlice, vnímá bývalou továrnu ve Vodní ulici jako příležitost pro budoucnost města. Objekt je totiž na strategickém místě v samém centru města. V obecné rovině chce sdružení nevyužité městské objekty smysluplně využívat pro bydlení, služby, podnikání, komunitní život nebo další veřejné potřeby. Budoucí využití musí podle něj prověřit ale architektonická studie. Radek Wiesner, lídr kandidátky ANO 2011 a nezávislý, poukazuje na to, že město Domažlice nemá důstojné zázemí pro kulturu a tady se ten prostor nabízí. Industriální zázemí továrny může podle něj sloužit taky pro vzdělávání a kongresovou turistiku. Mohlo by tam podle něj vzniknout ubytování, prostor pro spolky, komerční činnost a možnost parkování v centru města.
1: Martino, jak chtějí další kandidující strany a uskupení proměnit nevyužitý areál Královcovy továrny v centru Domažlic?
2: Například Hana Hradecká, lídrině kandidátky Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města, vidí areál jako prostor, kde by se mohly konat koncerty, divadelní představení, plesy, přednášky, konference nebo další společenské akce. S kolegy chce taky prověřit, jestli by tam mohlo vzniknout například odloučené pracoviště odborného učiliště. No a lídr kandidátky ODS Pavel Faschingbauer vidí největší potenciál v multifunkčním využití objektu. V horních patrech by mohly vzniknout byty, zatímco přízemí by sloužilo komunitním aktivitám, vzdělávání, kulturním akcím, kavárně, restauraci a dalším službám. Klíčové podle něj je, aby se z bývalé továrny nestal uzavřený areál, ale živá součást města.
1: To byly odpovědi 9 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Domažlicích. Všem jsme položili stejné 3 otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Martina Klímová. Díky za to, naslyšenou.
2: Příjemný den a naslyšenou.
1: Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň na adrese plzeň.rozhlas.cz. A zítra se v tomto čase podíváme do Klatov. Iva Kokešová přeje pěkný večer.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Správa silnic Plzeňského kraje má na zimu připraveno více posypového materiálu než loni. V Plzni v Korandově ulici pokračuje demolice bývalé budovy centrální výrobny jídel. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má připraveno na zimní údržbu více posypového materiálu než loni. Přichystáno má 27,5 tisíce tun soli a 23 tisíc tun kamenné drti, tedy inertního posypu, který se používá hlavně na Šumavě a v Českém lese. Zaznělo to dnes na jednání krajského operačního štábu zimní údržby. Minulá zimní údržba byla pro plzeňské silničáře nejnáročnější i nejdražší za 6 sezon. Přišla přibližně na 280 milionů korun. Stavbaři demolují centrální výrobnu jídel v Korandově ulici v Plzni. Budova z konce 80. let původně sloužila jako vývařovna plzeňské společnosti Škoda a měla kapacitu až 22 tisíc jídel denně. Její provoz skončil před 20 lety. Výrobnu jídel nahradí bytový komplex, říká architekt Patrik Novák z developerské společnosti BC Real.
3: Dům je asi tím jedinečný, že je tak veliký. On je vlastně velký skoro jako celý blok. Je tam přes 400 bytových jednotek. A díky té velikosti je umožněno pracovat i s tím vnitroblokem, který se ponechává jako zelený vnitroblok, jako jakási oáza celého domu.
2: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Petra Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval také Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Sport. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. V Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Počasí. Zítra bude většinou zataženo, místy přehánky, postupně velká oblačnost a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a na horách 9 až 12. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 20 u obce Nevřeň na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta a pozor stále na nehodu v Plzni na Doubravce v Těšínské ulici u kruhového objezdu, i tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech

Manželství dvou muzikantů má jednu velkou výhodu. Doma není nikdy nouze o muziku. Ivana a Pepa si spolu zpívají dodnes. S Pepovou kapelou se hudba pravidelně ozývá, také na rodinných oslavách a narozeninách jejich přátel v Otvovicích. A když zrovna není žádná oslava, zpívají si prostě sami dva. Hudební talent se přenesl i na jejich dceru. Ta se věnovala především tanci a zpěvu a stala se dokonce mistryní České republiky v latině i standardních tancích. Zpívala také s otcovou kapelou. Dnes pracuje v médiích jako moderátorka a influencerka.

Ivana Zbořilová s manželem žijí v Praze, ale svůj druhý domov mají v Otvovicích. Domeček kdysi koupili od Lucie Bílé, která si postavila větší dům. A tak jsou dnes s Lucí Bílou sousedky. K tomu patří také zahrádka, ta je ovšem především manželovou doménou. Pepa je podle Ivany z jejich dvojice jednoznačně mičurin. Ivana se raději v Otovicích zajde do hospody. Doma je naopak kuchařkou ona. Vaří výhradně Ivana. Pepa se podle ní zmůže maximálně na kuře s bramborem, když je manželka někde pryč. Nyní se pro nás chystá hospodská polka Svatopluka Havelky a Pavla Kopty z filmu Všichni dobří rodáci a valčík Josefa Poncara a Karla Štěpničky Říkej, mám tě rád.

Na sport Ivanu Zbořilovou příliš neužije. Občas si přečte knížku, ale na klasické koníčky jí vlastně nezbývá čas. Jak sama říká, je pořád v jednom kole. Když začalo vystoupení ubývat, začala hlídat děti. Dnes už dochází pouze do jedné rodiny a i s tím plánuje skončit. Chce totiž mít více času na vlastní vnoučata. Vnouček půjde po prázdninách do druhé třídy, vnučka do první. A Ivana by jim ráda věnovala co nejvíce času. Důležitou součástí jejího života jsou také rodiče. Tatínkovi je 90 let, mamince 86. Rodiče ji i jejího bratra celý život podporovali v muzice a dnes Ivana cítí, že je čas jim jejich péči alespoň částečně vrátit. Nyní si poslechneme posvícenskou polku od Josefa Krčka a Vladimíra Merhauta, po které přijde na řadu valčík Miloslava Pěničky a Stanislava Pěnčíka, Slavík

Od roku 2018 je Ivana Zbořilová spojená také s krajenkou Václava Hlaváčka. Začalo to nenápadně. Jednou v krajence zaskakovala a z jednorázového záskoku se stala spolupráce, která pokračuje dodnes. Krajenku si pochvaluje především kvůli muzikantům. Jsou to podle ní špičkoví hráči a společné koncertování je stále baví. A zvláštní radost má z vystupování v kroji. V civilu člověk musí před každým vystoupením přemýšlet, co si obléct, aby to dobře vypadalo a zároveň bylo pohodlné. V kroji je to jednodušší. Ivana kdysi měla krojů několik. Postupně je ale rozdávala nebo věnovala do divadelního fundusu. Dnes jí zůstal vlastně jediný, ten, který obleká právě při vystoupeních s krajankou. A možná je to vlastně docela symbolické. Po desítkách let na podiích, stovkách nahrávek, koncertních cestách po světě a spolupráci s velkými jmény české hudby zůstává Ivana Zbořilová věrná tomu, u čeho její hudební cesta kdysi začala. České písničce, dobré dechovce a radosti ze zpívání. A také trochu té trémě, která ji provází celý život. Protože, jak sama říká, zpívala s hvězdami, ale neměla to zadarmo. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Pěkný dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. Určitě se mnou budete souhlasit, že každý z nás čas od času bojuje s jednou takovou nepříjemnou záležitostí, se škytavkou. Je to docela protivná věc, jak s ní bojovali naši předci, čím byla podle nich způsobená a hlavně, co na ní jistojistě zabíralo. O tom v následujících minutách spolu s pěknými lidovými písničkami. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Jako škytavku neboli latinsky singultus dnes lékaři označují náhlé, ve většině případů spontánní stahy bránice, které jsou vyvolány drážděním bráničních nervů. Do plic se prudce nasává vzduch a při průchodu hrtanem nastává rychlé uzavření hrtanové příklopky. Asi to znáte. Mezi nejčastější příčiny patří třeba rychle snězené jídlo, sycené nebo alkoholické nápoje, ale někdy třeba i bouřlivý smích. Jakoliv je škytavka nepříjemná záležitost, zvlášť když přijde v nějakou neúplně vhodnou situaci, většinou také sama odezní. V lidových moudrech bývá původ škytavky přisuzován tomu, že na škytajícího člověka někdo myslí a škytavka odezní ve chvíli, kdy škytající zjistí, kdo daná osoba je. No, nejsem si jistá, zda právě tohle funguje, ale lidových moudér na tohle téma existuje daleko víc. Dostaneme se k nim hned po písničkách.

dnešním špalíčku si povídáme o škytavce, která už trápila naše předky a ti si je také po svém vysvětlovali. V roce 1892 ve sborníku Český lid vyšel malý soubor lidového povídání o škytavce a tam se mimo jiné píše, cituji: kdo hltavé jí a přitom mluví, nahltá se větru a dostane škytavku. Někoho popadne škytavka z lítosti, někoho ze zlosti, někoho z hladu, někoho ze zimy a podobně. Ať si vzpomene, z čeho ji dostal a snaží se jí zbaviti, škytavka se ho pak pustí. A nebo tomu, kdo má škytavku, dá se píti voda ze sklenice, zatímco pije, hodí se mu nůž do sklenice a škytavka přestane. Tak tomu se věřilo prý podle zápisů, třeba v Kokořově u Nepomuku. A nebo další lidová rada našich předků. Dobře je při škytavce namočiti do studené vody hadřík a přiložiti jej na důlek u srdce, aby ho škytavka neutrhla.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháme pěkné lidové písničky z Plzeňska a také si dnes povídáme o lidových rčeních a radách našich předků spojených se škytavkou. Další rada zní takto. Kdo má škytavku silnou, ať zatají dech a třikrát po sobě říká. Šla škytavka přes moře, potkala tam řehoře, řehoř vyšel, škytavka tam zůstala. No ale pozor, tohle říkadlo prý pomůže jen jednou a vícekrát už bohužel ne.

Někdy se doporučuje zadržování dechu nebo vypití sklenice vody. V dnešním špalíčku si povídáme o škytavce a také o lidových radách, jak se jí zbavit. Moje babička například praktikovala úlek. Když někdo z rodiny škytal, v nestřeženém okamžiku na něj vybafla, až se pořádně lekl. Je pravda, že škytavka tím vlastně občas opravdu přešla, ale osobně jsem tuhle léčbu šokem vůbec ráda neměla. No a co vy? Máte nějaké speciální rady, jak zatočit se škytavkou? Dejte nám o nich vědět. Nebo třeba i to, jak se jí zbavovali vaši rodiče anebo prarodiče. A ještě pozor, pokud vás škytavka trápí dlouhodobě, často se vrací a přetrvává třeba i několik hodin, pak už je pro jistotu potřeba vyhledat lékaře. No a tady končí dnešní povídání o škytavce a lidových radách, jak na ni. Příjemný a klidný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Studenti Plzeňské umělecké fakulty navrhli novou kampaň proti rakovině varlat. Zítra bude většinou zataženo, místy občasný déšť a teploty do 17 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zíková. Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
4: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
5: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
4: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
6: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
4: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Novou plakátovou kampaň upozorňující na rakovinu varlat navrhli studenti a studentky Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Plakáty vytvořili pro nadační fond Muži proti rakovině. Mají oslovit hlavně muže od 15 do 40 let a připomenout jim důležitost takzvaného samovyšetření varlat. Na plakátech autoři připodobnili varlata k vejcím, míčkům nebo pomerančům a doplnili je o slogany Zkontroluj si ovoce nebo Koule si zaslouží pozornost. Zapojení studentů vítá děkan Plzeňské umělecké fakulty Vojtěch Aubrecht.
7: Pro nás je opravdu zásadní zapojovat studentů do projektů, který potom mají skutečné vyústění ve společnosti. Ať už to jsou teda jako projekty komerčního charakteru, anebo řekněme dobročinného zaměření.
3: Plakáty proti rakovině varlat budou zhruba měsíc k vidění v kampusu v Plzni na Borech v prostoru před strojní fakultou. V Plzni začne v pátek filmový festival Finále. V Měšťanské besedě a dalších lokacích se bude promítat přes 100 celovečerních dokumentárních i krátkých filmů. Do Plzně zamíří kvůli finále celá řada herců a filmových tvůrců. Kompletní festivalový program najdete na webu festivalfinale.cz. Sport. Boxerka Stella Blažková do finále mistrovství Evropy ve váze do 80 kg nepostoupila. Prohrála s Ruskou Demerčukovou. Ze šampionátu v Sofii si Blažková odveze bronz. Minimálně ten už má jistý Elenka Bernardová, pokud by se jí zítra nepovedlo projít do finále váhy do 54 kg.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, místy občasný déšť, kolem poledne očekáváme proměnlivější, ale stále převážně velkou oblačnost a lokální přehaňky. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov havarovalo nákladní auto, je to u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Už nejsem

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně. Ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo Švejka, tam je to taky. No a

0: Význam ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
0: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
0: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

směru se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Otiš Nepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, já s tím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete...
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale těch eskalátorech jdete pěšky, ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na kampě, letní scéna kampa, představení Forman. No, pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stani

0: Slava Jachnická je naším hostem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce, vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho, a tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí, tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák, a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu, ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi ty scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje, a to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí, tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne, a to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábena Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože vlastně, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě, jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času,
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Chci říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem,
1: já
0: ten Boys
1: Over?
0: Já jsem
1: spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: ne, humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: války. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně.

0: Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní nejen návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lechtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měly třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna, nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a k ránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu

0: Co písmenko to vyznání lásky od A až do Ž?
1: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
0: Kolik vám tehdy bylo?
1: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
0: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
1: Jenom vydána.
0: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
1: Jistě.
0: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
1: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
0: Rytmus, melodie. Cítím v nich tu svázanost.
1: Je tam jistá hudba, že?
0: Ano. Daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
1: Je to možná proto, že jsem mezi tím asi, abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
0: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
1: Vždycky, když mě bylo nedobře.
0: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
1: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
0: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
1: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
0: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
1: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano,
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pámbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným...
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel Obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel. Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
10: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
9: O jaké sásce je řeč? Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
10: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
10: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
10: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
10: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
10: Ne.
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
9: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
9: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
9: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
9: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůdu. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o předzkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranu.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy, piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To... No,
1: potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore, ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
2: Mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masářka, jméno mé Masářka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty, já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. Ono, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: Co ti říkám?
1: No pozor. Nesahejte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a ne jen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat? A proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku. A může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Halo, halo, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Dobře.
2: Do éteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo si tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.

0: půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala, ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla a vlastně musela stoupnout na silnici a pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
1: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
0: A stejně to tak, je hodně věcí.
1: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
0: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
1: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit, tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti, dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
0: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
1: no,
0: toho
1: není.
0: Provozovatele, bych řekla.
1: To není.
0: Si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
1: No, to je
0: nechtějí
1: fakt.
0: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
1: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
0: No, tak vidíte to.
1: No. No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
0: Vážně, já bych se zakazovala.
1: Já si z toho dodá cigaretu.
0: Zakazovala.
1: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
0: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádii, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
1: zdravě.
0: A spokojeně.
1: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
0: já
1: stačí.
0: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře ještě zuby. Tak je to
1: ano,
0: to zasmání na
1: děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
0: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otráčenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma v kodbíčkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají. Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano. Zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Nemožná. U cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou patůčky.
2: No, taková sázava, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: divoká řeka. Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáků teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, naschledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hop Trop a Samsona Lenka.

kotlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvaknutí.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme i mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh, a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Haló, haló, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Haló, haló. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nechci, prostě představuji si to případ.
0: Povídejte.
2: A já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano,
2: Lumenovec.
0: Děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velmi kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem. Takže každý husí zdraví.
0: Jo, takhle, to jsou ty malý
2: mormy. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale ohlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Nekuří ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: Tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou. U vás?
2: Ne. Nástup. Ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle fyzické tresty.
2: Vanečka prát a spát.
0: Ježišmarja. Fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo.
0: Ne, že bych...
2: Někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobě.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: do facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozením, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se její dcerku. A to jenom dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojela znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát.
0: Mm-hmm.
2: A už to meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je, přesně to je ta nás.
0: Mm.
2: A
0: to je otázka,
2: tu nelinku, a prostě zase skalajské kostky, a stavili hrady. A najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo. Měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale to máte pravdu, protože ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dva ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší, plácanec, tak mrzkou prstem, asi je to slyšet rádiu. A chtěla žalovat mamince. Maminka se dívala. Seděla tak, jak před 10-14 dníma. Zlobila. A ti jedna přidá.
0: No došla. Jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: Krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře... Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je, hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale... Ale je to marný. A víte co? Pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je... Teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuji. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo. No to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač? Je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina to já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenu, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
0: době. To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce, v ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95% by to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to zpráva SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoliv pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou řvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, to, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Maconek, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo. Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
1: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
1: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
1: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: Ano, tak...
1: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
1: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdil nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
1: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo? Hmm. A tam na natopení a takhle prostě je to... Úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, která vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
1: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený. Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav Ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo Ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio, nerozumíme si, já vás neslyším dobře, vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak, kdo je tam?
3: Tiché hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Mě tady dovezli mě prostě, jak byl ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě. Takže potom z té nemocnice jsem měla pro nás, jsme měli v manžele prvajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tak a mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano,
3: tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jedele tady bydli. Nebyli na mě nikdy štíznosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila pokuťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje tlamota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zháním už 3 roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, Martina, mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí ho chodit do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod.
3: Smlouva, já ne takovém

0: No, na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono, zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
1: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že by nemohla mě tady snad do mě spečovatelstvo službou na nějaké zvířat. Mám říkal kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl? Pan starosta, tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
0: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod, a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
1: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
0: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou, a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
1: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně, byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
0: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: od Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mě se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny, co zakázat, proč zakázat, co vám pije krkem. Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají. Ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Uhum.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přichází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Pánek, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten pikador.
1: Jo, tak to je super. Moc jsou dobrý lidi.
0: Jo, jo, jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Udějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: Ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál,
0: ani kde ta 30, nafta je levnější. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam ten kránový let, a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme, prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je, a Pavlo, blbá nafta, no.
0: Jo. Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný
0: nervy. Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vtanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis u přechodu, zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte,
2: to je strašné.
0: Myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Děti, jo, oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy, a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. Hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době, a tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tom, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: Začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macon@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíš jak kniha přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás poslouchá to.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojovat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Kdy to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufám, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal, hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, to, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují. Já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl. Ano. A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak. Protože jedně čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, To je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír. Jo. Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír
0: a naschledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechia, tak zakazujeme název Čechia a je to vyřešené, hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak je ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální, úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí, a to je hruza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš.

0: Co plácne ve si?
1: Vejdu s tebou komínem.
0: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
1: Ven, babo, ven!
0: Tak já zítra přivandruju.
1: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem vlumpricirovaná. Ta upaluje. Je, to jsem jí dal. Ano, mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákavá. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne?
3: Hmm.
1: A tobě budu říkat Mates.
3: Hmm.
1: Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní.
3: Hmm.
1: A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Mísník tamhle do kouta a postel vedle.

0: sem lepidlo na peřiny, drobetě vyvětráme, no a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
1: Co to tu zavonělo?
0: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuší. Zavonělo. Aha. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
1: Tohle taky voní, co je to?
0: Májovky, houby.
1: A nač pak to je?
0: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
1: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
0: Chuj.
1: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
0: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
1: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
0: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
1: Je dobrá.
0: Nechutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
1: Ty, Mariánko.
0: Co pak?
1: Nedala bys mi.
0: Ne.
1: Ale já mám na ní chuť.
0: Koukej, mates. Ale napřed si umyješ ruce.
1: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
0: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
1: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
0: Vystydnou tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
1: Tak já to udělám.
0: Co uděláš?
1: Naštípám to dříví.
0: A potom?
1: Umeju se.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kam na...
2: ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy...

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví...
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
6: Naschledanou. Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností. To je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší a kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos. A ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen, kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď. Mám ji schovanou v komoře. Za maštalí. Mě po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticho, Herko?
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto. Rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena. Rukavice. Přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí. Nadránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem. To bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jimné vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.